けます。

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To už na něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší.

0: zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal a pod názem hledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
1: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
0: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
1: No, takhle. Občerstvení ještě před začátkem.
0: Tak, výborný. Milujem to.
1: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
0: Sádlo, výborný.
1: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
0: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z buču, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám na dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku.

0: podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
0: Já vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
0: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
0: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
0: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže... Ale chce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí. Mm-hmm. To je zelí. Zelí.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak, jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne. Tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
0: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Musíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste... chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolen, jak by to už vařil, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajíšku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v sedmém nebi. V sedmdesátém. Sedmistým.
0: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochůdkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kysela.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no.
2: Segedin,
1: děkuju, no, jsem sklerotická. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob jo, ledvinek a jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma
2: klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuji stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to je ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holašovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holašovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, Českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívali na to široké hedvábné stuhy s kétovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla

naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižních Čech staly České Budějovice. Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Už jsme vnes ten naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanů lezlo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protéká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější česká dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jeho česká písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holešovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holešovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to solíčky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méněcenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období, že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, za tím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v LPD, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když budeš babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí, v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ovocnáři pokračují ve sklizni ovoce. Dosavadní úroda zatím odpovídá polovině prázdnin. V Turnově otevřeli nový rekreační areál s přírodním jezírkem. Evropa si připomíná den romského holokaustu. A čekejme polojasný až oblačný den s teplotami mezi 24 až 28 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
2: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek, budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
0: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení.
3: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Jízdy tankem, bojové ukázky nebo let vrtulníkem můžou i dnes zažít lidé ve Smržovce na Jablonecku. Koná se tam tradiční přehlídka historické obrněné techniky. Návštěvníci uvidí i výstavu zbraní nebo vybavení vojenských táborů. Akci pořádá tamní muzeum obrněné techniky. Program začíná v 9:30 dopoledne a potrvá do 17 hodin. Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná den romského holokaustu. Sport. Fotbalista Liberce ve druhém kole šance ligy doma podlehli Teplicím 0-1. Slovan už v prvním poločase přišel o vyloučené Vasila Kušeje a Petra Hodouše. Právě druhou červenou kartu považoval trenér Slovanu Branislav Fodrek za klíčovou pro další vývoj zápasu.
4: Od toho momentu prakticky z našej strany. Už to bolo také ochote, obetavosti a musím pochváliť chlapcov a dať klobúk dole, ako to odmakali, odjazdili a odbojovali a nakoniec v závere už potom aj trošku do rizika sme išli a dokázali sme si vypracovať, dovolím si tvrdiť, 3 čisté gólové šance pred fantastickými ľuďmi, ktorí na konci tých chlapcov hnali a bolo by to také pekné vyvrcholenie, ale futbol sa hrá na góly a na konci sa prehrali 1-1, takže nás to veľmi mrzí.
0: Jablonec čeká zápas 2. ligového kola dnes od 20 hodin v Pardubicích. Už v 17 hodin a 15 minut Česká Lípa rozehraje premiérový domácí duel ve 2. lize proti Slavii B. Počasí. A dnes bude polojasno až oblačno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou přidat ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27. Na Českolipsku naměříme až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Práce na opravě silnice uzavřely ulici Arvesova v České Lípě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sjezd po ocelových lanech, to nabízí atrakce zvaná Zipline. Náš kolega Pavel Petr si ve slovinské Planici vyzkoušel a podělí se s námi o zážitky už za malou chvíli. Hezké nedělní ráno s Českým rozhlasem Liberec, 4:05, příjemné vykročení do dalšího letního dne.
1: Dobré ráno s Tomášem Benešem.

0: Tak už se nám příjemně rozednilo, vstáváte do nedělního 2. srpnového rána s Českým rozhlasem Liberec, tak příjemné vykročení za 4 minuty čtvrt na 6. Z mamutího můzku ve slovenské Planici skončil domén Preutz světový rekord 254,5 metru. Jaké je to letět tak dlouho vzduchem, to poznal na vlastní kůži i náš kolega reportér Pavel Petr. Využil totiž atrakci zvanou zipline. Jednoduše řečeno, vydal se na sjezd po ocelových lanech z vrcholu můzku až na doskočiště.
1: Start je v nadmořské výšce 1151 metrů. No a délka je 566 metrů. Sklon 38,33%. Takové jsou údaje. No a přiznám se, že jsem našel odvahu, abych si to vyzkoušel a zažil pocity skokanů, kteří se pouští z můstku a směrem dolů. Samozřejmě na lyžích bych asi netroufl, ale na ziplajně proč ne? Doprovází nás šéf úseku severské kombinace a bývalý reprezentant Tomáš Slavík. A právě Tomáše Slavíka se zeptáme, když člověk vystoupá nahoru na můstek a má se pustit směrem dolů, tak jaké zažívá pocity?
2: No a radost, čirou radost. Když je krásný počasí a ten můstek je dobře připravený, tak je to opravdu radost, ale samozřejmě, když ty podmínky jsou trošku složitější, tak nějaký respekt tam také bývá.
1: Tak ještě před samotným jezdem lanovkou na můstek jsme dostali patřičné instrukce, museli jsme vyplnit dotazník o zdravotním stavu a také o tom, že třeba nevážíme více jak 115 kg a neměříme více jak 2 metry. Dostali jsme přilby a mohli jsme vyrazit.

0: Asi tedy na lanovku, která nás odveze na vrchol Mamutího můstku. Lanovka už se pomalu, ale jistě blíží do cílové stanice, odkud už to bude jen pár metrů na legendární Mamutí můstek. Zatím jsem neměl možnost se podívat dolů, tak uvidíme, co to se mnou udělá, až budeme stát na samém vrcholu. Věřím, že to je bezpečná záležitost. Tak já už jsem poslední na řadě, tak předávám mikrofon. Tak pánové, loučím se s váma, čau.
1: 3, 2, 1, let's go.
0: Tak zipline je úspěšně za mnou, ještě jednou se podívám směrem k můstku, směrem nahoru, k tomu legendárnímu, kde Domen Preuc skočil 254,5 metru. Jediné, co mohu říct, že ten zážitek stál opravdu za to. A hlavně předskoukany a združenáři, kteří se pouští dolů z Mamutího můstku, mám obrovský respekt. Z Planice Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Tak děkujeme za milé přiblížení. Ostatně vše můžete vidět díky fotografiím na webu liberec.rozhlas.cz. Podívejte se nebo na náš Facebook či Instagram.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, do neděle 2. srpna, jmeniny slaví Gustavové, všechno nejlepší. A jak dneska bude?
1: Počasí.
0: Asi mi dáte zapravdu, že na dnešek se nám lépe spalo, protože jsme vlastně čekali a naštěstí se dostavili chladnější noci než ty předchozí, ta bude ostatně i na zítřek. A dneska nás čeká polojasno až oblačno, většinou teplo, příjemné teploty do 26 stupňů, bio je na jedničce a rozptylové podmínky budou většinou dobré. Tak ať se vám všem jenom daří.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vaším ranním společníkem je nadále Český rozhlas Liberec, jsme za to rádi na hodinách 5.22. Asi každý z nás si někdy, především v dětském věku, pokládal otázky, odkud se vzal vesmír, co se odehrává v samém nitru naší planety, jak vůbec funguje lidské tělo a jak se vyrábí třeba nanovlákno. To všechno si můžete vyzkoušet v liberecké IQ Landii. O letních novinkách si povídala Iveta Kalátová s ředitelem Science Centra s Václavem Dostálem.
1: Novinkou vlastně na léto, kterou jsme spouštili, je nová expozice Moře smyslu. Je to vlastně taková multisenzorická expozice, která vás přivede do podmořského světa, kde si děti, ale i dospělí mají možnost víceméně všemi smysly oskoušet různé věci. Je to taková jako poznávací věc, co všechno pod tím mořem můžete najít. Asi to, co jsem vypozoroval, že je teďka nejatraktivnější, je taková jako ponorka, kde si vlastně jedním tlačítkem zvolíte, jaký zvířátko chcete podmořské vidět a slyšíte i ty zvuky. Takže to je jedna z novinek. Rozhodně doporučuji navštívit. Ono strašně těžko se to popisuje. To se prostě musí odžít. Druhou novinkou je vlastně program, který děláme v laboratoři, jmenuje se Ztracený kód, kde vlastně ty děti se vžijou do rolí forenzních detektivů a mají luštit takovou tajenku na několika stanovištích a výsledkem je, že získají číselný kód, kterým si otevřou trezor a z toho trezoru si můžou vzít jednu odměnu, která tam je schovaná. Takže každý den ve 14 hodin máme tam úžasné lektory, který dokážou nejenom odborně, ale i krásně dětským jazykem ty děti do toho vtáhnout, když si někdo třeba neví rady. Takže to je IQ Park. Co se týká IQ Landie, tak hodně se zaměřujeme teďka na vesmír. Nám tam aktuálně běží projekt Trénu jako astronaut, což je vlastně projekt, který děláme ve všech science centrech ve spolupráci s ESERem. ESERO je vlastně vzdělávací agentura, česká vzdělávací agentura Evropské agentury pro vesmír. Tam zase ty děti si můžou přes několik exponátů vyzkoušet některé věci, které ve vesmíru můžou zažít. Na to máme navázaný i takový workshop, kde třeba mají za úkol identifikovat porouchaný solární panel. Poslední k tomu z hlediska exponátů, tak nový exponát družice, který stejně jako ten program, který jsem teďka zmiňoval, vzniká ve spolupráci mezi ostatními science centry a ESERem. Jsem moc rád, že vlastně my jako IQ Landia tenhle projekt vlastně vedeme z hlediska vývoje, nasazujeme ten nový exponát vlastně do pilotního provozu. Je poměrně náročný, takže moc budeme rádi, když naši návštěvníci nám to otestují a dají nám k tomu nějaké připomínky. A co chystáme v nejbližší době, to znamená v horizontu podzimu, tak ještě bude otáčivá mapa hvězdné oblohy, kde si vlastně můžete navolit, v jaký čas a jaký den chcete vidět, jak ta obloha vypadá.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Hezké dobré ráno a příjemné vstávání. Bude 17:30, připravujeme krátký přehled zpráv s Lídou Jiroutovou.
1: 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudební festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Změny v dopravě přinese v Liberci přestavba tržního náměstí. Vznikne tam sdílená zóna pro pěší i řidiče a ubude 12 parkovacích míst. Na křižovatce s Budyšínskou a Durychovou ulicí budou semafory. Přestavba potrvá přes rok. Slavnostní mší svatou Wolfganga Amadea Mozarta dnes pokračují pasecké hudební slavnosti v pasekách nad Jizerou na Semelsku. Vystoupení začne v 15 hodin v tamním kostele svatého Václava. Dnes skončí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Španělská enkláva Melilla znovu otevřela jediný hraniční přechod, který ji spojuje s Marokem. Kontrolní stanoviště Beni Enzar Španělsku uzavřelo ve čtvrtek po masivním průniku několika desítek tisíc migrantů do druhé španělské enklávy na marockém pobřeží Seuta. A čekejme polojasnou až oblačnou oblohu. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Odpolední teploty budou letní 24 až 27, na Českolipsku naměříme až 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi krátké zprávy s Lídou Jiroutovou, díky za ně. 2 minuty po 17:30 vstáváte s Českým rozhlasem Liberec, je neděle 2.8. ať se vám jenom daří. Jak zní rozhlasová Pipi dlouhá punčocha nebo audio zpracování traileru Dívka ve vlaku? I o tom budeme mluvit, představíme vám totiž tituly, které můžete poslouchat už za chvíli v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak hezkou neděli, zdraví od mikrofonu Tomáš Beneš.

0: příjemné vykročení do dalšího prázdninového dne. Třeba vám zrovna zvoní budík, tak je 5.39, tady je Český rozhlas Liberec. No a vůbec Český rozhlas zdaleka není jen zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu. Klasické divadelní hry, napínavé detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší, přitom nejsou pouhým letním doplňkem programu. Naopak, jen potvrzuje šéf, režisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
1: Pančura, rozmarné léto, Hrubín, srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář, a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici 2, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
2: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
4: Ahoj, kdo jsi?
5: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
4: Já jsem Tom. A tohle je moje sestra Anička.
6: Co tu děláš?
5: Bydlím, ale co tu děláte vy?
4: Bylo nám divné, že se ve vilekule svítí, tak jsme...
5: Si na to šli posvítit. No jasně.
2: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9.

0: už nás posloucháte doma, pěkně v klidu, nebo v práci, či za volantem, tak příjemné nedělní ráno s datem 2.8.2026 na hodinách 5.47. A jak dneska bude?
1: Počasí.
0: V Liberci a Jablonci máme v tuto chvíli 14 stupňů, v Turnově a České Lípě naměříme 16 stupňů. Dneska přes den očekáváme podle meteorologů polojasno až oblačno, při přechodně zvětšené oblačnosti zejména na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Jinak nejvyšší denní teploty velmi příjemné, 24 až 27 stupňů, na Českolipsku dokonce až 28 stupňů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tak hezké ráno a příjemné vstávání s Českým rozhlasem Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Současná hudební scéna Eva Farná na ostří nože 5.51 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hezké nedělní ráno vám všem. Dnešní střípek z rozhlasového archivu určitě pobaví nejen muzikanty. Slovo si bere herec Jiří Vimr.
1: Najednou se v pokoji jednoho muzikanta houslisty zjeví duch a říká: já mám pro tebe dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou, kterou chceš slyšet dřív. A on říkal: no, tak tu dobrou. On říkal: ty až přijdeš do nebe, tak budeš v nebeském orchestru. A ten nebeský orchestr bude složen z významných, nejvýznačnějších muzikantů světových, jo, kteří už jsou sice po smrti, ale budou na tom obláčku velkým. Ten orchestr bude řídit všichni proslulí dirigenti všech dob. Budeš tam a budeš hrát na housle a ty housle budou Stradivárky. A on říkal: je. A teď tu špatnou. No, zítra v 9 je zkouška.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Vaším ranním společníkem je nadále Český rozhlas Liberec. 5.56, ano, za 4 minuty 6 hodin chystáme další čerstvé zprávy s Lídou Jiroutovou. V celou si poslechněte třeba informaci, že od zítřka se doprava otevře vlastně na silnici mezi Zákupy a Mimoní na Českolipsku, a to přes most, nebo že vedení Liberce nechalo obnovit kříž v Kateřinkách. Podrobnosti v celou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od zítřka se pro dopravu otevře most na silnici mezi Zákupy a Mimoní na Českolipsku. Vedení Liberce nechalo obnovit kříž v Kateřinkách. Unijní ministři vnitra v úterý projednají migrační krizi ve španělské Seutě. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Most na krajské silnici v Zákupech na Českolipsku bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí série výluk spojených s údržbou trati mezi Českou Lípou a Libercem.
2: Jak uvedla společnost Idol, která v kraji spravuje hromadnou dopravu, první část je naplánovaná mezi Mimoní a Jablonným v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří až do České Lípy. V daných úsecích budou rychlíky i regionální linky nahrazené autobusy. Platí to i pro zvláštní prázdninovou linku L24 z Liberce do Dox. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách. Oznámilo to vedení města. Památka se nachází u bývalého hřbitova, byla ve špatném stavu. Restaurování stálo 72 tisíc korun.
3: Kříž pochází z roku 1910. Stojí na kvádrové základně a podstavci. Samotný kříž je kvádrový litinový monolit. Podle odboru ekologie magistrátu byla památka velmi zanedbaná. Restaurátoři provedli biosanaci, očištění, retuš, obnovili spárování, zpevnili základnu a podstavec. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Letošní počasí v první polovině letních prázdnin v Libereckém kraji ukazuje, že výrazně ovlivňuje cestovní ruch. Jak zjistila ČTK, zatímco horské středisko Harachov, zámek Zákupy, Jablonecké muzeum skla a bižuterie nebo Liberecké centrum Equalandia hodnotí převážně chladnější červenec pozitivně, oblíbené koupaliště Maškovka v Turnově zažilo jeden z nejlepších prázdninových měsíců v 11leté historii. Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dříve vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila.
1: Počasí.
0: A očekáváme polojasno až oblačno, při zvětšené oblačnosti se zejména na horách mohou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 18 až 21 stupňů. Vítr nám fouká slabý severovýchodní až východní, roztylové podmínky jsou mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž je dnes střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli opravě kanalizace v ulici Šluknovská v České Lípě provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hlavní lázeňská sezona je v plném proudu. Třeba do severočeských Teplic jezdí v posledních letech za léčivou vodou zejména Češi. Aktuálně tam tvoří téměř 85% lázeňských hostů. Teď už se zase můžou ubytovat i v budově Sadových lázní, kde právě skončila kompletní modernizace pokojů i dalších prostor. Podíváme se tam společně za chvíli. Tak příjemné vstávání a pohodové vykročení do nedělního rána s Českým rozhlasem Liberec, 4 minuty po 6.
1: Dobré ráno s Tomášem Benešem.

0: Za 5 minut 7:15 stáváte do nedělního srpnového rána s datem 2.8. Tady je Český rozhlas Liberec 6:10. Ano. Dá si s námi někdo dobrou brazilskou kávu? Proč ne? Tak si ji uvařte a určitě bude chutnat. Nedávno jsem navštívil kolonádu v Karlových Varech, také Mariánských lázních, byl jsem i ve Františkových, bylo tam skutečně krásně a tu kávu jsem si tam právě dal. Kdy jste navštívili třeba severočeské Teplice a tamní lázně? Právě do upravených sadových lázní v Teplicích přijíždějí v těchto prázdninových dnech první lázenčtí hosté. Lázenská budova byla od listopadu zavřená. Přestavba za desítky milionů korun se týkala celého interiéru, včetně kanceláří. Odkryla i původní stropní klenby v přízemí, které desetiletí zakrýval sádrokarton.
1: Ty dveře jsou podle nových požárních předpisů teďko takhle samozavírací.
2: Obchodní ředitelka Teplických lázní Iveta Slišková upozorňuje na důležitou novinku – automatické požární dveře.
1: A je to vlastně pro bezpečnost klientů i proto, aby jim tam někdo nevnikl, i třeba nechtěný nějaký host, protože může se to stát. No, tady máme další z těch pokojů.
2: V budově sadových lázní je teď 25 pokojů se sociálním zařízením. Opravené jsou taky veškeré rozvody, přibyly moderní technologie nebo centrální serverovna.
3: Zvýšil se počet pokojů, protože tady byly taky kanceláře ještě v těch patrech. Kanceláře zůstaly jenom v přízemí a nahoře první a druhé patro jsou pokoje. Bylo tady 36 lůžek a aktuálně máme 49, takže 24 dvoulůžkových pokojů a jeden jednolůžkový.
2: Sadové lázně byly během přestavby zavřené, takže lázně měly v té době k dispozici míň lůžek.
3: Velice chyběly, takže jsme počítali lůžka, takže jsme klienty neodmítali, ale museli jsme to velmi řídit tak, aby ta kapacita byla 100% využitá v ostatních domech, aby mohli klienti v rámci platnosti návrhu přijet na tu léčbu.
2: Klasicistní budova sadových lázní stojí od roku 1823. Vyrůstal v ní třeba uznávaný šlechtitel růží Rudolf Geschwind.
3: On vyšlechtil tu známou růži Grus an Teplic, to znamená pozdrav Teplicím. Ta se dostala do síně slávy a dnes nám tady zdobí kolonádu. V Teplicích je to ta červená voňavá růže.
2: V Teplických lázních v posledních letech výrazně převažují lázenčtí hosté z tuzemska. Podle Ivety Sliškové se čísla změnila po pandemii covidu. Zatímco dřív Češi tvořili asi 60% klientely, aktuálně to je téměř 85%. Chybějí návštěvníci z arabských zemí nebo Ruska. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec.

0: Všem přejeme klidné nedělní ráno a pohodové vstávání s Českým rozhlasem Liberec, minuta po čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: V Turnově a v České Lípě je teď 16 stupňů, v Liberci a Jablonci 14 stupňů a jak dneska bude podle meteorologů? V podstatě příjemně. Očekáváme polojasno až oblačno, při přechodně zvětšené oblačnosti zejména na horách se mohou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na Českolipsku 28, bijuje na jedničce, mírná zátěž.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dneska 2. srpna slaví narozeniny třeba filmová dokumentaristka Olga Sommerová, tak zdravíme na dálku, přejeme všechno nejlepší, stejně tak novinářka, moderátorka Iveta Toušlová. Je 2.8., co se událo v kostce v předchozích letech, to si prozradíme právě teď.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Češi, ještě baní náskok.
4: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
4: To není možný!
3: Olympijská medaile pro české kordisty!
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli. Thank you.

0: Příjemné probouzení do 2. srpnového rána s Českým rozhlasem Liberec. Budou tu zprávy o 6:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Sadaři v Česku sklízí prakticky už všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období. V Dolánkách u Turnova se otevřel nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Šaldovo divadlo v Liberci má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele libereckého divadla nahradila Lindu Kepertovou Hejlovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Po 2 kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic 6 bodů. Na výhru nad Bohemians totiž navázali vítězstvím 1-0 v Liberci. Domácí přitom dohrávali pouze z 9 hráči. Další podrobnosti uslyšíte v našem vysílání krátce po 7 hodině. Odpolední teploty budou dnes mezi 24 až 27 stupni, obloha bude jasná až polojasná, při zvětšené oblačnosti hlavně na horách se můžou přidat ojediněle slabé přehánky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou tu ještě informace pro řidiče. V ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most, objížďka je značená a vede ulicí Puškinova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Další regionální informace a události z našeho kraje přiblížíme už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Teď 2 minuty po 6:30. Příjemné vstávání do neděle přeje Tomáš Beneš. Nedáte si s námi někdo dobrou kávu?
3: Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Hudební vzpomínka na Valdemara Matušku Eldorado, rok 1982. Teď je 6:40 na hodinách, tady je Český rozhlas Liberec, příjemné nedělní vstávání do 2. srpnového rána. Tady jsou informace, kde se dějí různé zajímavé vlastně události, zajímavosti. V Lomnici nad Popelkou vás zvou dneska o 16 hodin na tamní zámek, tak využijte. Tentokrát je vám na nádvoří mimochodem zahraje skupina Rachot Banda, vstupné je dobrovolné. Pokud vás zajímá zázemí kina, tak následující informace je určená právě pro vás. Zítra v pondělí o 14 hodin se můžete zajít podívat na prohlídku kina v Lomnici. Kvůli havárii na vodovodním zařízení dojde zítra v pondělí k přerušení dodávky pitné vody, a to v Hrádku nad Nisou v lokalitě Zlatá Výšina, v ulicích Zahradní a na Příkopech, a to v čase od 8 do 12 hodiny. Další praktická informace: kvůli malování je do 7. srpna uzavřeno ortopedické lůžkové oddělení v Jablonecké nemocnici. Příjem nových pacientů bude možný až od neděle 9. srpna. A ještě jedna kulturní událost, jako téměř každý prázdninový víkend, vás pozveme i dnes v neděli 2.8. do Tyršových sadů v Jablonci. Od 15 hodin v nich proběhne koncert pražské vokální kapely Skandál.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: srpnu alergiky nejvíce trápí pil afrických a domácích bylin, také trávy a plísně. Hlavními viníky jsou peliněk, ambrózie a kvetoucí trávy. A jak dneska bude?
1: Počasí.
0: Pravdou je, že doslova vedra nás čekají od zítřka, teploty nad 30 stupňů. Ovšem dnes si můžeme užít relativně příjemný den s normálními teplotami do 27 stupňů. Čeká nás polojasno až oblačno, bio je na jedničce, rozptyluje podmínky, je teď po ránu mírně nepříznivé, přes den velmi dobré. Bude 6:45, hezké dobré ráno a příjemné vstávání s námi.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Klidnou neděli a příjemné vstávání do 2. srpnového dne. Tady je Český rozhlas Liberec za 12 minut 7. Jestli pak víte, kolik žije v Česku lidí? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 896 000 obyvatel. První pokusy určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku. Ale to první jednotné sčítání lidu na celém území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754 a v soupisu obyvatel Habsburské monarchie se tehdy jistě objevily i prababičky dětí, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová. Tak schválně.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
1: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo. Ne. Ne. Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jenom boubu a je trošku zboulaný. Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo. Pane učitelé, to jsem se pedla.
1: Cože?
2: Já jsem se pedla.
1: Tak to skončíme, ne?
2: Ne.
1: Tak v čem žijí lidé v Africe?
2: Taky v stany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
1: A jak bude vypadat?
2: Oranžovej.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

mapujeme dění v celém Libereckém kraji. Přesně v celou, tedy v 7 hodin ráno, připravujeme další nové zprávy. A v nich se třeba dozvíte, že kontroly hygieniků na festivalu Benátská odhalily prohřešky a u 4 stánkařů. A nebo že radnice v Doxech na Českolipsku získala 6,5 milionů korun na rekonstrukci veřejného osvětlení.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kontroly hygieniku na festivalu Benátska odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Radnice v Duxech na Českolipsku získala 6,5 milionu korun na rekonstrukci veřejného osvětlení. Žena u restaurace v Moskvě odpálila po domácku vyrobenou výbušninu. Zemřeli 3 lidé, dalších 21 zraněných. A dnes čekejme polojasný až oblačný den s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě a hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
3: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provozu.
2: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíce obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. V Libereckém kraji v červenci zemřel jeden člověk. Loni ve stejném období byly oběti 2. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Libereckém kraji 12 lidí, meziročně opět víc. Radnice v Duxech na Českolipsku v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Město na to získalo dotaci 6,5 milionu korun z modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou 13 milionů korun.
4: Jak popsal Jakub Dering z investičního oddělení, staré lampy budou nahrazené za úspornější LED zdroje, někde se svítidla doplní a bude nutné opravit i rozvaděče a další prvky. Na rekonstrukci osvětlení naváže vybudování nového varovného informačního systému, na které město z Ministerstva životního prostředí dostane přibližně polovinu ze zhruba 10milionových nákladů. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé. Na víc než 20 jich utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského serveru BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil.
1: Počasí.
2: A v Libereckém kraji bude dnes polojasno až oblačno. Při zvětšené oblačnosti se především na horách můžou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách dnes naměříme teploty mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká slabý severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Jsou tu ještě informace pro řidiče. Kvůli výstavbě mateřské školy je uzavřena ulice Rybářská. Po úsek k ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou. Objízdná trasa značená není.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Fotbalisté Liberce ve druhém ligovém kole dohrávali do 9 a Teplicím podlehli 0-1. Už za pár minut od konfrontaci dvou severočeských celků uslyšíte více v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Příjemné vstávání a pohodový celý den máme 4 minuty po 7.
1: Dobré ráno s Tomášem Benešem.

0: nám, jak celá země vstává, tak zdravíme do všech koutů Libereckého kraje. Tady je Český rozhlas Liberec za 8:15. Hezkou neděli vám všem a míříme do světa sportu. Třeba jste byli včera fandit, ale bohužel to fotbalu moc nevyšlo. Ano, po dvou kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic plný počet 6 bodů. V Liberci zvítězili 1-0, domácí přitom dohrávali pouze s 9 hráči. Už v první minutě byl vyloučen Vasil Kušej a ve 38. minutě ho následoval Petr Hodouš. Ten považoval červenou kartu za hodně přísnou.
1: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, já jsem neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
2: Říkal po zápase v útrobách Libereckého stadionu Petr Hodouš. Fanoušci byli skutečně pro oslabený tým výraznou oporou a moc nechybělo k tomu, aby Slovan v závěru srovnal skóre.
1: Prostě přehrává soupeře, to je něco neskutečného. Pojďme si to říct prostě, že dva kluky míň a vy jste lepší jak soupeř.
3: Od toho momentu prakticky z naše strany. Už to bylo také ochotě, obětavosti a musím pochválit chlapcov a dát klobouk dole, jako to odmakali, odjazdili a odbojovali a nakonec v závere už potom aj trošku do rizika jsme išli a dokázali jsme si vypracovat, dovolím si tvrdit, 3 čisté gólové šance pred fantastickými ľuďmi, ktorí na konci tých chlapcov hnali a bolo by to také pekné vyvrcholenie, ale futbal sa hrá na góly a na konci sa prehrali 1-1, takže nás to veľmi mrzí.
2: Navázal liberecký trenér Branislav Fodrek. Poklonu domácímu celku složil také teplický kouč Zdenko Frťala.
4: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas sledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty 3 body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
2: Teplicím 3 body trefil Lukáš Mareček v okamžiku, kdy liberečtí dohrávali právě v 9 hráčích.
5: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec si potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
2: Vyloučení domácích fotbalistů pak považoval za správné v souladu s pravidly.
5: Takhle ze hřiště za mě obě dvě karty byly jako jasný červený. Tam si myslím,

0: že není výmluva, že by nějaká nebyla, si myslím. Takže jestli to bylo tvrdý, bylo to dohrané ty zákroky a v dnešní době pomocí toho varu, jako je to prostě riziko, když ten hráč tam takhle jde, tak s tím asi, když ho trefí, musí počítat, že něco takového přijde.
1: Uzavřel Lukáš Mareček ohlédnutí za duelem druhého kola fotbalové šance ligy. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: První třetina srpna podle evropských meteorologů přinese nad většinou kontinentu oblast vyššího tlaku vzduchu. To podpoří teplé a převážně suší počasí, zejména ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě. A jak bude konkrétně v Libereckém kraji?
1: Počasí.
0: Veskrze příjemný den, polojasno až oblačno, 24 až 27 stupňů, to jsou nejvyšší nedělní teploty, biometeorologická zátěž na stupni číslo 1, mírná. A další výhled počasí přineseme s meteorologem konkrétně v 7 hodin a 45 minut. Tak příjemné vstávání s námi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Michal Malátný, skupina Činasky, třeba jste si ji nedávno užili v červenci na Benátské v Libereckém Vesci. Jestli pak víte, jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo. A to v Českém rozhlase Liberec právě teď s hercem Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Legendární Queen v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Bude 7:30, připravujeme další čerstvé zprávy s Lídou Jeroutovou.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Lázní v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích, poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci. Na Českolipsku, Děčínsku a v dalších částech republiky trvá riziko vzniku požáru kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, která platí do odvolání. Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách, oznámilo to vedení města. Památka se nachází u bývalého hřbitova a byla ve špatném stavu. Vysoké teploty mohou zhoršit účinnost některých léků, odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v přívalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé také čípky nebo masti. 37letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v sérii nejlepší výsledek po 8 letech. Čekejme polojasnou až oblačnou oblohu. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Odpolední teploty budou letní 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A osobní auto havarovalo na rychlostní silnici 1/14 z Liberce do Jablonce nad Nisou. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné ráno a pohodové vstávání s Českým rozhlasem Liberec. 7:30. Hmyz nebo miniaturní roztoči patří mezi nejrozšířenější skladišní škůdce. Ano, představují nepříjemnou komplikaci pro zemědělce, ale i běžné spotřebitele. Více se o nich dozvíte za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Zdraví Tomáš Beneš a teď k ranní pohodě také Petr Muk.

0: Měří často jen několik milimetrů, ale dokážou doopravdy způsobit velké nepříjemnosti. Ano, skladiční škůdci jsou riziko hlavně pro pěstitele obilí. Potemníci nebo pilousové ale nepotěší ani žádnou domácnost, pokud se dostanou do mouky. Následuje velký úklid. A náš redaktor Josef Kopecký si o nich povídal s Janem Mikulkou z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
1: Jsou to ty různý pilousové, lesáci, až tam na poslední máme rusy. Šváby jsme nebrali, ty jsou větší, jo. Ale takovýhle sortiment si lidi můžou koupit. Pak ještě roztoči jsou taky, jo, ale taky nejsou.
2: Povězte mi, ale kde jste se k ním dostal vy?
1: Máme výzkumný tým, který se zabývá skladištíma škůdcema a metodama samozřejmě jednak monitoringu a možnostmi regulace v těch velkoskladech, jo. Takže a v současné době, protože jsou vlastně restringovány některé insekticidy, které se dříve používaly jako z pohledu zdravotních a ekologických, tak vymýšlí nové metody regulace těchto škůdců. Jo.
2: Když se vrátím k těm krabičkám s těmi škůdci, dá se říct, že se nějak mění ta druhová skladba, že se objevují zase jiné a jiné.
1: V poslední době je to otázka těch invazních škodlivých organismů a to se netýká teda jenom skladištních škůdců, ale to se týká i škůdců na plodin, je to otázka chorob, které se k nám šíří, nových chorob rostlin a i plevelných druhů, jo. Protože jak v souvislosti s určitými změnami klimatu, jak se o tom to hodně diskutuje i na veřejnosti, že dochází k určitému oteplování a samozřejmě ty teplomilnější organismy se k nám poměrně rychle šíří.
2: Který je váš oblíbený?
1: Tak můj nejoblíbenější je šváb madagaskarský, ale ten je asi 8 cm dlouhý a syčí, když se na něj šáhnete, ale toho tady nemáme. Ten je poměrně vzácný.
2: Předpokládám, že nějaký jednoduchý návod, jak se jich zbavit úplně definitivně, aby to bylo úplně čisté, to asi neexistuje.
1: Jako v domácnosti je to třeba se prostě nakoupené potraviny, třeba mouku nebo kroupy a tak dále dávat do uzavřených krabic, jo. V případě, že bychom už koupili, kdyby tam byly vajíčka a vylíhly se, tak se to snadno nějakým způsobem vyhodí. Pak, když to necháme v papírových pytlích, tak dojde k tomu, že vlastně ty larvy se tam vyvinou, udělají se kukly a pak se zakuklí někde úplně jinde a můžou se nám potom šířit dál.
2: No, je to krásně odolný druh.
1: Je to odolný druh, je to velice zajímavé. Říká se o tom, že třeba šváby vydrží pomalinku i jaderný výbuch.
3: Výzkumné centrum nabízí pěstitelům odborné poradenství a také se je snaží zapojit do mapování invazních druhů. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vám všem přejeme příjemné ráno a pohodové vstávání s Českým rozhlasem Liberec. Teď přesně 7:45 a my jdeme společně volat do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Příjemné ráno úplně všem, jak bude přes den, na to se teď společně zeptáme meteorologa Pavla Júzy. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jaké nás teď čeká nedělní ráno dopoledne?
2: Tak teď v současné době máme většinou takové nějaké polojasné až oblačné počasí, přičemž na východě Libereckého kraje té oblačnosti je víc, na západě trochu méně a teplota je většinou v rozmezí 14 až 17 stupňů, na horách je kolem 12 stupňů.
0: Čeká nás přes den nějaký déšť nebo bouřka?
2: Dneska to vypadá, že s největší pravděpodobností nikoli. Očekáváme většinou polojasno až oblačno a jenom na horách se ojediněle může vyskytnout nějaká slabá přehánka, ale opravdu jenom ojediněle a ta pravděpodobnost není moc velká.
0: A denní teploty a biozátěž?
2: A nejvyšší denní teploty dneska by měly být 24 až 27 stupňů a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to znamená střední zátěž.
0: Jaký bude nový týden, začátek příštího týdne, pondělí, úterý?
2: Tak pondělí a úterý se k nám vrátí vedro. Vypadá to, že bude většinou polojasno, v úterý se nedají vyloučit nějaké bouřky a teploty by mohly jít v pondělí až ke 34 nebo 35 stupňům a v úterý i víc.
0: Slibuje Pavel Júza, slunečné počasí, dokonce i vedra. Děkujeme za upřesňující prognózu, vám příjemnou službu a ať se daří. Hezký den, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla Kateřina Marie Tichá. Zapište si do deníku 24. října 2026 Dům kultury Liberec. Koncert právě Kateřiny Marie Tiché můžete vyrazit. 7.50 jdeme grilovat. Grilování masa, ryb a zeleniny se stalo během posledních let doslova zálibou. Obchodní řetězce se předhání v nabídce grilů, ale jak vybrat ten správný? Na dřevěné uhlí, elektrický nebo plynový, na propan, butan? Právě o to se zajímal redaktor Jiří Šobr u šéf kuchaře Martina Havlíka.
1: Tak plyn je určitě jednoduchý na obsluhu, to spalování plynu je bez zbytku, můžete si dopřát, když chcete lepší výřeznost, dokonce čistý propan. Zajímavá je kombinace třeba plynu a uhlí, kdy můžete pracovat střídavě, potom samotné uhlí, že jo, nebo brikety, tam bych určitě doporučil rozpalovat bez chemických rozpalovačů, ale v takovém tom kovovém válci, který má komínový efekt a to uhlí se vám tam hezky rozhoří. Výhodou je teda to přirozené infrazáření, který jako opracovává to maso efektivnější. Zajímavou jsou i grily s nepřímým teplem, třeba plynové, kdy ten hořák je vlastně z boku, takže ten plamen není přímo pod masem a případné ty kapičky toho tuku nehoří, takže je to takové zdravější. Pak jsou samozřejmě ty elektrické grily, domácí, malé, kontaktní, na pár porcí. Výhodou je teda, že je velmi praktický a skladný, nevýhodou, že obvykle bývají s teflonovým povrchem, takže tam je potřeba to neustále čistit a nepracovat na tom s kovem, protože se to poškodí. Něco jiného je ta litinová grilovací deska, kterou si můžete dát na plynový grill. Na tu jsem, že normálně s kovem, ta snese hodně. Hezké jsou teďka moderní grily, které mají i elektroniku v sobě. Je to třeba na peletky, má to podavač, má to elektronické ovládání i třeba pomocí nějaký aplikace v telefonu. Máte tam teplotní sondu, kterou zapíchnete do stejku a ono to pípne, až to bude mít ten stupeň propečení, který chcete. Hodně hezký je grill třeba keramický, to už je taková spíš designovka, je to strašně těžký, má to desítky kilogramů, vyšší spotřeba uhlí je tam, protože se to musí napřed nahřát, ale vypadá to moc pěkně, používají to třeba i restaurace uvnitř svých kuchyní, protože ten kouř se dá dobře jakoby regulovat, když se to dá pod vzduchotechniku, tak můžou i uvnitř grillovat. No a já se hrozně těším, až k nám dorazí, už jsou tady první vlaštovky, ale takové to americké barbecue, kdy teda je to nepřímé grilování, kdy někde vedle okem v komůrce hoří pomalu dřevo a ten teplý kouř vlastně dlouhé hodiny ohřívá, udí, peče v jednom velké kusy třeba i levného tušího masa, které se potom třeba ke konci ještě zabalí do obalu, nechají dopéct a vlastně z těch kousků nebo z těch větších kusů toho tuhého masa tím pomalým pečením při teplotě kolem 120 stupňů se krásně uvolní všechno a pak už je jenom krájíte vidličkou, to je veliká paráda.
2: Já už jsem něco podobného asi viděl. On ten grill vypadal jako parní lokomotiva. Na začátku měl takové malé ohniště, které šlo otevřít, na tom šlo normálně grilovat nebo upéct si buřtíka a pak to přecházelo do takového toho parního válce a ten byl otevírací a tam už šlo, dá se říci, péci a končilo to místnostkou pro strojvedoucího. A to už vlastně bylo i o grilování, anebo třeba při velkých akcích dát tam už opečené klobásy a ještě trošku vyudit, aby byly stále teplé.
1: To je přesně ono a ti Američané to mají na ty velké akce obří, prostě několika metrové, mají to přímo na přívěsech za auto a udí v tom dlouhé hodiny, jsou v tom i soutěže a to maso z toho má úplně jedinečnou strukturu.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Výkyvy teplot v létě ovlivnily cestovní ruch v Libereckém kraji. Část německého národního parku Saské Švýcarsko zůstává po páteční bouřce zavřená. Liberec ve fotbalové lize podlehl Teplicím 0-1. Dohrával s 9 hráči. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné nedělní ráno. Lidé v Libereckém kraji navštěvovali v první polovině prázdnin zejména horská střediska a půjčovali si lodě. Výbornou návštěvnost hlásí například horské středisko v Harachově i některé památky. Například zámek v Zákopech brzy překoná hranici 10 000 návštěvníků. Také loděnice na jezeře mají zatím sezónu výbornou.
4: Kánoje a rafty si na jezeře půjčují desítky, o víkendech i stovky lidí denně. Řeka má na splouvání vody dostatek. Podle webu raft.cz, kde jsou aktuální informace o sjízdnosti řek, je na tom ale hůř Lužická Nisa, kde se dá splout jen některé úseky a pouze na kánoji. Kvůli výkyvům počasí mají horší červencovou návštěvnost některá koupaliště, například v Turnově. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Šaldovo divadlo v Liberci má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele Libereckého divadla nahradila Lindu Hejlovou-Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími 8 kandidáty. 49-letý rodák z Hradce Králové už vedl 2 jiná městská divadla. Od roku 2006 byl 6 let ředitelem v Děčíně a poté 12 let ve Zlíně. Většina novorozenců odchází z českých porodnic plně kojená. U části rodin se to ale nedaří dlouhodobě udržet. Podle ministerstva zdravotnictví je při propuštění plně kojených až 80% dětí. Do 6 měsíců věku už jen 15 až 20% uvádí UNICEF. Podle laktačních poradkyň chce mnoho žen v kojení pokračovat. Často jim v tom ale brání zdravotní nebo jiné obtíže. Po silné páteční bouřce zůstane zavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je pořád životu nebezpečný. Uvedl to zástupce národního parku.
5: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
3: Po 2 kolech šance ligy mají fotbalisté Teplic 6 bodů. Na výhru nad Bohemians totiž navázali vítězstvím 1-0 v Liberci. Domácí přitom dohrávali pouze z 9 hráči. Už v úvodní minutě byl vyloučený Vasil Kušej a ve 38. minutě ho následoval Petr Hodouš. Ten považoval své vyloučení za přísné.
6: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu. Nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši. A já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o 2 kluky míň. Počasí.
3: A dnes očekáváme v Libereckém kraji polojasno až oblačno. Při zvětšené oblačnosti se zejména na horách mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli opravě mostu je silnice 3. třídy v Jablonci nad Jizerou v části obce Přední Blansko uzavřená, objížďka je značená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Vysoké teploty nás lákají k vodě, ostatně zítra opět vedra nad 30 stupňů. Výbornou sezónu hlásí v těchto dnech například loděnice na Jizeře. Česko ale také sužuje sucho a řada řek se dá splouvat jen obtížně. Více uslyšíte za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Teď je 8 hodin 4 minuty, klidnou neděli s námi.
2: Dobré ráno.

0: Je to letní paráda, lehnout si do trávy na záda a jednoduše číst si třeba dneska odpoledne, co říkáte, dobrý tip. 8 hodin 11 minut třeba vám zrovna zvoní budík, tady je Český rozhlas Liberec, krásné nedělní ráno. V Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 jen v některých úsecích. Vyplývá to z webu raft.cz, ale to není případ Jizery, tam si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a jeden kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne,
3: jezdíme takhle každý rok. Vždycky sem?
2: Ne, jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
3: S rodičema jste tady nebo s nějakým táborem?
2: Ne, tady s rodičema, jenom tačkové mamky si užívají domů.
4: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
4: Tam tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palucha na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
5: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
6: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil, ale teďka je to takový, jako někdo přijde, ale nebývá to úplně nejlepší. Ty koloběžky právě netáhnou. Si myslím, že ty lidi jsou furt tak nějak podobný, ale ty koloběžky nic moc.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné vstávání a pohodové vykročení do 2. srpnového nedělního rána s Českým rozhlasem Liberec. 8 hodin 17 minut. No, pilová sezóna teď v létě rozhodně nekončí. V půlce léta naopak začíná kvést spousta rostlin, zejména různých plevelných bylin, jako jsou peliněk, ambrozie, melík nebo lebeda. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Podle meteorologů nás čeká veskrze příjemný letní den. Polojasno až oblačno, 24 až 27 stupňů, na Českolipsku 28, to jsou nejvyšší odpolední teploty. Bio je na dvojce střední zátěž a od zítřka nás opět čekají teploty nad 30 stupňů. Krásnou neděli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Co užili jste si ho? Jiří Korn vystoupil zhruba před 14 dny, ano, v pátek 17. července v amfiteátru multifunkčního centra v Křižanech v Podještědí. 8.22, takový je přesný čas a teď nás čeká deník důchodkyně. Ano, je to tak. Z deníku důchodkyně to je rubrika, ve které se rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová zamýšlí vesele i vážně nad životem starobní důchodkyně.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Loučení. Mě osobně voní smutnou nostalgií, někdy i zoufalstvím a neštěstím. To podle toho, co či koho ztrácíme a jak velký prostor v našem životě zaujímal. Faktem je, že čím jsme starší, tím častěji se s něčím či někým loučíme, že to někdy bývá akutně bolestné i chronicky problematické, neb volná místa se těžce zaplňují něčím či někým novým a někdy to prostě nejde vůbec. I já dnes chodím po svém rodném městě a sčítám, koho už nikdy nepotkám a co z kulis mého mládí najdu už jen na dobových fotografiích. Jenže i ten počáteční smutek, jak mě poučil život i má dávno nepřítomná babička, může mít i pozitivní vývoj a že záleží na nás samotných, co s ním ve své duši uděláme. Můžeme se samozřejmě dlouho nešťastně trápit a sebe litovat, nebo si vše naopak přetvořit do pocitu vděčnosti, že to vůbec bylo, že to obohatilo náš život a s pokorou jít smysluplně dál pro sebe i pro ty kolem, co nás ve svém životě třeba ještě potřebují. Jakože dokud jsme tady, máme si to užít a to, co do nás jiní vložili, předávat ještě chvíli dál. Moje babička ovdověla čtvrt roku předtím, než jsem se narodila a až dnes čím dál víc chápu, jak i kvůli mně přetavila svou bolest jakoby do lásky věčné, co mi i za dědečka předávala dál. Díky ní mi zůstal úžasně hřejivý pocit, že ho znám a že byl vždycky i on se mnou. Vlastně vytvořila jakési pozitivní loučení, díky čemuž i nepřítomný děda patřil do mého života. Nikdy, aspoň přede mnou, neplakala a dál si v duchu žila s ním a tou jejich celoživotní láskou. Od malá jsem věděla, že tyhle pampelišky měl děda moc rád, že pod tím velkým stromem si dali s babičkou první pusu, že miloval tuhle písničku a že by měl určitě velikou radost z obrázku, co jsem právě nakreslila, že mu nejvíc chutnaly makové buchty a že každému, kdo byl i v širší rodině v nouzi, vždycky pomohl. Přiznávám, že mi pak při vlastních ztrátách nejbližších právě vzpomínka na ni vždy nejvíc pomáhala. A dnes, když se dívám na fotky těch, co už odešli, tak si tiše říkám díky. Díky, že jste mě milovali a vlastně v duchu jste pořád se mnou. Jo, těžké téma, ale nakonec i to loučení může být smířlivě pozitivní. Časem, když se k němu postavíme s pokorou a vděčností. Hezké vzpomínání na ty, co jste milovali a kteří už tady nejsou, vám k nedělnímu rozjímání přeje z Českého rozhlasu Liberec Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kvůli havárii na vodovodním zařízení dojde zítra v pondělí 3. k přerušení dodávky pitné vody v Hrádku nad Nisou v lokalitě Zlatá výšina v ulicích Zahradní a na Příkopech, a to v čase od 8. do 12. hodiny. Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. Teď už o 8:30 zprávy s Lídou Jiroutovou. Hezký poslech.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes skončí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra stále může mít zhruba 4700 lidí. Radnice v Doksech v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Město na to získalo dotaci z modernizačního fondu ministerstva životního prostředí. Zhruba 8 tisíc turistů navštívilo v červenci Panskou skálu u Kamenického Šinova na Českolipsku. Vyplývá to z informací tamního infocentra. Dalších asi 5 tisíc lidí zavítalo na Čedičovou skálu známou z pohádky Pyšná princezna už v červnu. Návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Odpolední teploty budou dnes mezi 24 až 27 stupni, obloha bude jasná až polojasná, při zvětšené oblačnosti hlavně na horách se můžou přidat ojediněle slabé přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici 263 z Kravař do obce Sezimky na Českolipsku srazilo osobní auto lesní zvěř. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Lída Jeroutová a další krátké zprávy o 8:30. Děkujeme za ně. Policie řeší 2 nehody motorkářů, tak o tom budou dnešní krimi příběhy už za malou chvíli. 2 minuty po 8:30, příjemné nedělní ráno, přeje z Českého rozhlasu Liberec Tomáš Beneš.

0: Příjemné vstávání, ať už nás posloucháte za volantem, doma, v práci. Zdravíme vás do všech koutů, nejen v Libereckém kraji. Tady je Český rozhlas Liberec 8:38. Co se týče dopravních nehod v našich krimi příbězích, musíme si poctivě přiznat, že se většinu roku věnujeme automobilistům. Jenže je tady léto a na silnici vyjeli motorkáři. Takže dnes bude Miroslav Holubec mluvit o nehodách motorek.
1: Krimi příběhy.
2: Hodně automobilistů nadává na motorkáře, že jezdí rychle, nebezpečně, předjíždějí za každou cenu a tak podobně. Já osobně si myslím, že záleží hlavně na tom, kdo sedí za řídítky. Sám jezdím pomalu, jízdu si užívám, takže motorkářům uhýbám, aby se jim lépe předjíždělo a oni mi za to děkují. Nedávno jsem takhle dvěma motorkářům uhýbal asi 20 kilometrů a oni mě ne a ne předjet. Asi si taky užívali jízdu. Nedávný průzkum ukázal, že motorkáři si údajně za většinu nehod můžou sami svou nezodpovědnou jízdou. Ovšem rozhodně ne všichni. Tak třeba v bouračce, ke které došlo nedávno v Jablonci, byl motorkář úplně nevinně. Na kruhové křižovatce v ulici 5. Května mu nedal přednost řidič osobáku, který se na kruháč vrhnul z vedlejší ulice. Přímému střetu motorkář zabránil, ale jen za cenu, že strhnul řízení a motorku položil. Při pádu se zranil, což řidič bílého osobáku neví, jelikož nezastavil a z místa nehody, kterou zavinil, ujel. Policie teď žádá svědky, zejména řidiče s palubní kamerou, aby pomohli bezohledného piráta silnic dopadnout. Trochu jiného ražení byl motorkář, který nedávno v České Lípě předjížděl kolonu aut, která stála na červenou, a přehledl maminku, která přecházela na zelenou se třemi dětmi. Motorkář se jim na poslední chvíli snažil vyhnout, ale narazil bokem do kočárku. Děcku v kočárku se jen šťastnou náhodou nic nestalo. Motorkář z místa ujel. Nicméně celá situace má dost nevšední vyvrcholení. V motorkáři se zřejmě hnulo svědomí a sám se později přihlásil na policii. Možná ho přemluvil jeho kolega, který jel za ním a před přechodem vzorně zastavil. I tak by ale policisté uvítali případné svědky.

0: Vaším ranním společníkem je nadále Český rozhlas Liberec. Jsme za to rádi. Za minutu 8:45 vstáváte do neděle s datem 2.8. A jaká bude?
1: Počasí.
0: Podle meteorologů dneska očekáváme polojasno až oblačno, při zvětšené oblačnosti zejména na horách se mohou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty příjemných 24 až 27 stupňů, na Českolipsku 28, bio je na dvojce, střední zátěž a rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé. Od zítřka opět teploty nad tropických 30 stupňů.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč, Nesahej na mě. 8.48, pokud si chcete užít tohoto interpreta, tak si zakřížkujte do kalendáře 20. srpna Česká Lípa na dvoří Vodního hradu Lipí. Tam bude jeho koncert. A teď už takový zajímavý tip pro dnešní nedělní den. Jízda tankem pro zájemce, demonstrace, bojové ukázky, výstava zbraní a vojenských táborů, lety vrtulníkem. Tak to vše, mnoho dalšího jste si mohli užít včera v sobotu i dnes v neděli 2. srpna od 10:30 do 17. hodiny. To vše chystají na tankovém dni Muzeu obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. Největší soukromé tankové muzeum ve střední Evropě získalo první exponáty už v roce 1999 a dnes jich má na 40. Mimochodem z druhé světové války i poválečného období tanky, polopásová i kolová vozidla, dělostřeleckou expozici a další militárie, tak to vše si můžete užít ve Smržovce. Tankové dny pořádá parta nadšenců už od roku 2020. Tak zdravíme do Smržovky a teď si opět pojďme chvíli zahrát v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec 8.49.

dnešním vydání Kultury pod Ještědem přivítáme společně jednu zajímavou kreativní osobnost pod Ještědí, Jana Ramacha. Pak vás pozvu na keltskou noc do Vysokého nad Jizerou, přidáme i pozvánku na chystaný festival Rokytnice zní a nabídneme řadu dalších tipů. Tak po deváté opět naslyšenou a v celou aktuální zprávy s Lídou Jeroutovou. Hezkou neděli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kontroly hygieniku na festivalu Benátská odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Výnosy zemědělců v Libereckém kraji ovlivnilo jarní sucho i konflikt na Blízkém východě. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. A dnes čekejme polojasný až oblačný den s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké dopoledne. Celkem 33 stánků s občerstvením zkontrolovali hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
2: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provozu.
0: Nižší výnosy mají letos zemědělci v Libereckém kraji. Sklizeň obilovin a řepky je v regionu za třetinou. Zatím farmáři z hektaru sklízí podle údajů ministerstva zemědělství v průměru přes 6 tun obilí a přes 3 tuny řepky. Letošní výnosy ovlivnilo květnové sucho a také konflikt na Blízkém východě, který zvýšil cenu hnojiv. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího dne nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na sociální síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Autoforum a František Nedbalý.
3: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji bude polojasno až oblačno. Při zvětšené oblačnosti se především na horách můžou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr nám fouká slabý severovýchodní až východní. Rostlové podmínky jsou během nehlášeny dobré nebo velmi dobré a bijuje na dnes na střední zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A se zdržením počítejte na silnici 1/14 při vjezdu do Jablonce nad Jizerou. Ve směru od Rokytnice nad Jizerou opravují tam svahy a odvodnění silnice. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a je řízen semaforem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké letní chvíle a pohodový poslech Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před 4 minuty po celé Tomáš Veneš. Začíná další prázdninové vydání Kultury pod ještědem, pořadu, ve kterém mapujeme kulturní dění v Libereckém kraji a představujeme zajímavé hosty. Dnes u nás ve studiu přivítáme jednu kreativní osobnost, Jana Ramacha. Kromě toho nabídneme pozvánku na chystaný festival Rokytnice zní nebo na Keltskou noc. Tak hezkou inspirativní náladu.
1: Kultura pod ještědem.

0: Do našeho pořadu si zveme zajímavé osobnosti z našeho kraje. Naším hostem v kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec bude tentokráte pan Jan Ramach, vypravěč, také textař, autor a interpret životních příběhů. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Možná zprvu taková obecná otázka, odkud jste, odkud pocházíte?

0: dobu.
1: Takže teď jste náš, Podještědí je Český dub.
2: Ale já bych jenom doplnil v rychlosti, já jsem v roce 2019 před synovou nehodou, Pázlešení, budu konkrétní, tak jsem bydlel tady v Liberci tři čtvrtě roku, jo, protože jsem dělal střechy,
1: ano.
2: A bydlel jsem u Arény.
1: Aha.
2: Takže jsem tady bydlel asi tři čtvrtě roku a pak jsem se přestěhoval zpátky do Boleslavy kvůli synovi, abych se o něho staral.
1: Takže živil jste se rukama, byl jste řemeslník a teď jste takový kreativec, spisovatel.
2: Ona je písnička, má první práce a tam je ten postup. Jo.
1: Aha.
2: Jo, nevzdělanýho kluka se stal vlastně vypraveč, napsal jsem i knihu Táta a syn, ale chtěl jsem ty knihy jako rozšířit, ale říkám, zkusím to dát do hudby. Nejsem zpěvák, jsem vypraveč.
1: Ale zkuste nám ten příběh, dá se říci telegraficky, přiblížit Táta a syn, tu vaši publikaci, kterou jste zvětšnil, o čem je?
2: No tak kniha vlastně začíná od toho roku 2019, kde popisuju, jak se to stalo synovi, Pázlešení, nebylo to jeho zavinění, ale o tom nechci nějak
1: mluvit.
2: Já jsem všechno zastavil. Všechno jsem zastavil, měl jsem firmu pokryvackou, 21 let jsem to dělal a potom vlastně, když se stal ten úraz, tak jsem všechno zastavil.
1: Život se vám změnil?
2: Změnil a povinnosti jsem odložil.
1: Mm-hmm. Věnoval jste se synovi?
2: Synovi, byl jsem 10-12 hodin ve Střešovické nemocnice 3 měsíce, kde jsem jim koukal na prsty. Zúčastňoval jsem se i konzultací lékařů. Naučil jsem se to vlastně dneska, ty věci dělám. Jo, syn má vlastně vývody různý a já to ošetřuju, protože prošel jsem kvalifikaci.
1: Vy jste se inspiroval, napsal jste knihu, pak jste nějaký texty zhudebnil?
2: Ano, každá písnička, tak první písnička vznikla v Českém Těšíně, jak spolu s Tárnem. Nebudu jmenovat rádio, ale vyhrála dvakrát v hitparádě a v krátké době.
1: Ano.
2: A potom vlastně, jak můj bývalý producent v Českém Těšíně, Adam Bubík, zdravím ho, tak mi řekl, ale tady máš papír a napiš nápad, to bude refrém. A nechal mi 15 minut o samotě a já jsem vůbec nevěděl, jak jako to mám dělat. Jo. A co? Přišel za 15 minut a říká, máš něco napsaný? Jo. A říkám, vůbec nic, prázdný papír. A on, a co syn? A můj syn v té době, je to zpátky asi 2 roky, on napadla těžká infekce, takže bojoval znovu o život. A teď začínáme od nuly, my už jsme jezdili na kole a všechno. Jo. Jsme znova začínali od nuly a on mi říká, co Honzík. A já jsem se pousmál, protože lékaři mi řekli, ať na 3 dny odjedu, tak jsem mi poslech. A on říká, tak co ten Honzík? A já říkám, no s tím stárnu, no vidíš, a máš to tady. A říkám, a co s tím? No, spolu stárnete.
1: Máte název.
2: A mám název, jo. Takže jak spolu stárnem, jdeme lásce vstříc, ty a já.
1: Vy připravujete i nové country rockové album, ano, Hodinky tikají.
2: Ano, to je můj příběh. Narodil jsem se v Třebíči v roce 72. Jo. A ono to pokračuje, já to tady nebudu prozrazovat. Část kapely mě bude doprovázet z Baldagangu.
1: Ano, známe.
2: Znáte, ano, byli tady. A teď nedávno, takže bubeník Richie by měl být v týmu, takže uvidíme. A už mám seznam příběhových písniček. Takže Hodinky tikají, bude aktuální podle alba. Je to můj příběh, ta cesta celá až do současnosti.
1: Pokud jsme někoho oslovili, máte svůj web, sociální sítě, nebo můžeme vás někde vidět na nějaký platformě?
2: www.21kroku.cz.
1: My si po našem rozhovoru pustíme vaši kreativní tvorbu. O čem to bude?
2: Tak jestli budete pouštět, jak spolu stárneme,
1: ano.
2: Tak je to vlastně, ta píseň byla směřovaná synovi, jo, a určitě to v tom textu, co jsem tady vyprávěl, každý posluchač pochopí, ale uvidí se v té písnice každý.
1: Tak si ji pustíme, ať si každý udělá obrázek. Naším hostem z Českodubska v tuto chvíli, ano, je pan Jan Ramach. Díky za návštěvu, ať se vám daří.
2: Děkuju moc za pozvání.

0: Český rozhlas Liberec a teď tip pro nadcházející dny 13. až 16. srpna. Zapište si. V Rokytnici nad Jizerou na Semilsku se totiž uskuteční další hudebně literární festival Rokytnice zní. Podrobnosti zjišťoval náš spolupracovník Zdeněk Rakušan u Barbory Linke Holické a napřed se jí zeptal, čím je letošní ročník festivalu inspirovaný.
1: Tak v letošním ročníku máme hnedka tři významná výročí. Prvním je 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta. Další významné výročí je 125 let od narození básníka Jaroslava Seiferta, který byl velkým obdivovatelem a milovníkem hudby a opravdu speciálně té Mozartovi. A potom to nejmenší, ale pro nás také důležité jubileum je, že již po páté zveme všechny milovníky hudby a poezie do Rokytnice nad Jizerou.
2: Kolik bude vlastně na festivalu koncertů?
1: V letošním roce máme opět tři koncerty. Prvním koncertem bude večer nazvaný Malá večerní hudba v kulturním domě v Rokytnice nad Jizerou. Tento koncert tradičně má takovou lehčí atmosféru. Diváci se mohou těšit na skladby Wolfganga Amadea Mozarta, ale i na skladby skupiny Queen nebo skupiny ABBA. A na slavnostním koncertu, který zazní v neděli v Rokytnici nad Jizerou 16. srpna a 15. srpna v jízdárně statku Fošt v Rudníku u Vrchlabí, zazní jako hlavní pilíř koncertu Symfonia Concertante Wolfganga Amadea Mozarta pro housle, violu a orchestr. Na tom koncertě se jako solistky představí organizátorky festivalu, zakladatelky Lenka Machová, houslistka České filharmonie a já jako violistka. My tuhle skladbu vnímáme jako dialog dvou nástrojů, možná jako oslavu i přátelství a vzájemné výměny.

0: Dále na tom koncertě uslyšíme i několik básní od Jaroslava Seiferta, právě vážící se k osobnosti Wolfganga Amadea Mozarta, a jako jakousi protiváhu k té kráse jsme zvolili smyčcový oktet Dmitrija Šostakoviče. A jako další takové usmíření po Šostakovičovi zazní Adagio Samuela Barbara. Takže si myslím, že divákům nabídneme kompozici z krásné hudby, ze zajímavé hudby, z nádherných veršů.
1: Váš festival měl vždycky nějaké sepětí s tím krajem, kde se koná. Tak jaké bude to sepětí letos?
0: Překladatelem veršů Jaroslava Seiferta do němčiny byl Franz Fühmann, rodák z Rokytnice nad Jizerou, německý spisovatel. A to je prostě spojení, které je strašně krásné, že někdo, kdo se narodil v Rokytnici nad Jizerou, předával vlastně krásu české poezie čtenářům v Německu.
1: Za vaším festivalem je taková velká obecná myšlenka, a to je spolupráce dvou národností s různým jazykem.
0: Ano.
1: To jsem řekl já neohrabaně po svém, vy to určitě dokážete říct daleko líp.
0: No tak Rokytnice nad Jizerou leží v místě s velmi složitou historií. K naší spolupráci zveme hudebníky z České republiky a z Německa, protože ta myšlenka česko-německé spolupráce a rozvíjení česko-německých vztahů, uvědomování si česko-německé historie, dívání se na ní z různých pohledů je pro nás velmi důležitým tématem.
2: A dalo by se mluvit s Barborou Linke-Holickou o letošním už pátém festivalu Rokytnice zní ještě dlouho. Dali by se třeba jmenovat další umělci, kteří vystoupí. Za všechny uveďme alespoň ještě jméno herce Martina Polácha z Šaldova divadla v Liberci. Ale všechny informace snadno najdete na internetu, nejsnáze přímo na festivalovém webu rokytnicezní.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: Léto je ideální čas zpomalit, otevřít knihu a nechat se na chvíli vtáhnout do jiného světa. A právě proto pro vás máme několik inspirací. Pokračuje znalec místní literatury Martin Frič z Liberce.
1: Milí posluchači Kultury pod Ještědem, zdravím vás s knižním okénkem, zdravím vás z redakce přehledu akcí Živá kultura, živý Liberec. Dnes jsme pro vás vybrali pestrý mix. Bude tu hudba, bude tu sport a bude tu nádherný román. Tajemství nadlidské síly. Pokud někdy přemýšlíte o souvislostech mezi myslí a tělem, pokud někdy sportujete, ať už třeba pravidelně, nebo jenom občas vyrazíte na delší výlet, výběh třeba někam, tak přemýšlíte, kdy ještě jako můžu, kdy posunu hranice dál. A o tomhle se zamyslela autorka Alison Bechdel a vytvořila úžasný komiks. Ano, slyšíte dobře, není to příručka, je to výtvarně zpracovaná kniha a tenhle ten komiks je nádherný a doporučuji vám ho, nebo pokud máte třeba syny, dcery, vnoučata, kteří rádi sportují, myslím si, že tohle by je mohlo potěšit. Protože podívat se na ta témata, jak posouvat hranice výkonu, kterými myšlenkami, kulturami se inspirovat. Zmiňovali jsme už, že mysl, která ovlivňuje tělo, dělá hodně. Tohle všechno je v tomhle úžasném komiksu zakleté tím nejhezčím způsobem. Léto je čas táboráků, písniček, mnoho písničkářů je zároveň básníků a mně napadlo připomenout vám jména, která rezonují v knihách. S Karlem Krylem byla spousta zajímavých rozhovorů, nebo vyšly sebrané jeho texty, které jsou svým způsobem poezií. Můžu připomenout třeba knížku Andělská počta od Zuzany Navarové s dovětkem Pavla Klusáka. A když trošku odskočíme od knížek, tak můžu upozornit i na to, že nyní vychází bilanční album. Před 10 lety bohužel přestala působit kapela Trabant, jejíž autor, lídr Jarda Svoboda píše nádherné texty a nyní tedy vychází album jak na CDčku, tak na vinilu, jmenuje se Montáž 1996 až 2014 a pokud rádi zpíváte u táboráku, užíváte si krásu češtiny v těchhlech textech, tak to může být něco pro vás. Ať už tohle album nebo některá z knih českých písničkářek, českých písničkářů. A nakonec román. K létu patří krásné čtení. Nelio Biedermann napsal román Lázár. Představte si, stalo se nestalo, na okraji temného lesa, kdesi v uherském mocnářství, stojí zámek. Zámek dynastie von Lázár. A tenhle rod je snad ne prokletý, ale nese si těžké věci z minulosti, určitou snad až kletbu, úzkost. V tomhle rodě se narodí chlapec a poznává svět, poznává, čím je výjimečný a co všechno z velké historie ovlivňuje. Román Lázár je nádherné čtení. Přeju vám radost z knížek, radost z kultury a těším se zase na slyšenou.
0: Říká na závěr Martin Frič. Děkujeme za knižní okénko v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec.

0: Další zajímavou akcí, která se koná u nás v Libereckém kraji, je 31. ročník festivalu Keltská noc ve Vysokém nad Jizerou. Podrobnosti o akci připojí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Alena Rydvalová. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám nejdříve říci, co je vlastně Keltská noc a kde a kdy se uskuteční.
1: Keltská noc je legendární krkonošský festival, který, jak jste říkal, tak už je tady 31 let, což je zasloužený věk. Jedná se o festival prostě s nejlepším výhledem a taky zároveň i nejvýše položený v České republice. Proběhne tam více jak 30 koncertů kapel, do toho krásná příroda. A vlastně začínáme celý to 13. ve čtvrtek 13. srpna až do neděle 16. srpna.
0: Jaké kapely nebo interpreti se u vás tentokrát představí, vystoupí?
1: Tak určitě se můžete těšit na domácí Tři sestry, Divokýho Billa, Peter and Two Babies, který přijedou až z Velké Británie, potom Vypsaná fixa, Bohnout, Arakain, Václav Neckář, Debilhead, SPS, Ečka, Dr. PP, Alex Brichta a spoustu dalších.
0: Takže se jedná de facto o čtyřdenní festival, je tak?
1: Dalo by se to tak říct, ano, začínáme ve čtvrtek úderem 7 hodiny a poslední kapela vlastně bude hrát v sobotu po půlnoci, což je někde kolem 2 hodiny ráno. Hrajeme vlastně až do nedělního brzkého rána.
0: Aha, takže od 13. do 16. srpna ve Vysokém nad Jizerou. A kde přesně pro přespolní?
1: Pro přespolní jedná se o ski areál Šachty, který je hnedko na kraji městečka Vysoké nad Jizerou. Má veškerou vybavenost, lehce se tam dostanete jak z Liberce, z Prahy, tak z přilehlých měst Přemily, Jabloneček. Mm-hmm. Je to prostě úplně ideální místo. Je tam taky proti jakoby loňským rokům, kdy jsme byli jinde, tak máte všechno na jednom místě. Jo? Nabízíme tady hnedkon parking vedle, hnedkon stanový městečko, nespočet stánků s občerstvením a dalšími suvenýry. Takže opravdu přijedete ve čtvrtek, zaparkujete a až do neděle je o vás postaráno.
0: Říká s úsměvem na závěr Alena Rydvalová za Keltskou noc 2026. Díky srdečně za vaše konkrétní informace, milou pozvánku a budeme se těšit u vás ve Vysokém nad Jizerou. Na viděnou.
1: Taky děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Pohodovou a klidnou prázdninovou neděli. V kalendáři 2.8. meniny slaví Gustavové, všechno nejlepší a kam vyrazit. Jako téměř každý prázdninový víkend vás pozveme v neděli právě dnes do Tyršových sadů do Jablonce. Dneska od 15 hodin v nich proběhne koncert pražské vokální kapely Skandál. Běžte se podívat. Komentované prohlídky v domě Karla Hubáčka jsou zpět. Dům Karla Hubáčka prošel opět proměnou, návštěvníky uvítá obnovený plot s novou vstupní bránou. V interiéru budovy proběhly renovace stropů a repase oken. V současnosti probíhá částečná oprava topení. Běžte se podívat, první prohlídka k Hubáčkovi vily začíná dnes v 17 hodin. Léto na náměstí, Vackovo léto opět žije. Centrem kulturního dění je plac před Libereckou radnicí. Dneska vás čeká přehlídka dechovek z našeho regionu. Tradiční letní festival se spoustou hudby, zábavy a zážitků pro malé i velké. Začíná se v 17 a třeba ve čtvrtek 6.8. o 19.30 se těšte na funkrockovou kapelu Oty Baláže. Dneska 2. srpna Jiří Pavlice Hradišťan, Sedmihorské léto, Sedmihorky u Turnova, běžte se podívat, začíná se ve 20 hodin. Jiří Pavlice Hradišťan, originální těleso, které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních žánrů. Pozveme i na dobročinný koncert českého kytarového virtuosa, jedná se o benefiční koncert, který se uskuteční ve středu 5. srpna od 18 hodin v kostele svaté Anny v Jablonci nad Nisou. Skupina Čechomor se představí na Křižanském létě v Podještědí, a to ve středu 5.8. od 19.30. Českomoravská hudební skupina, která originálním způsobem zpracovává lidové písně, na scéně působí již 30 let, i tento koncert bude stát za shlédnutí. No a naposledy přijměte pozvání na 15. ročník prodejní a prezentační výstavy skla a bižuterie na Křehké krátce 2026 vám v Jablonském Eurocentru představí svou tvorbu více než 40 výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob od 6. do 9.8. v Jablonském Eurocentru. Hezké kulturní zážitky a pohodovou neděli s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pokud jste zvyklí v kultuře pod ještěrem na četbu, nebojte, myslíme na to. Minulý týden skončila četba s názvem Liberecké perličky od dvou autorů, knihovníků z Krajské vědecké knihovny, tímto je zdravíme. V srpnu si dáváme krátkou pauzu a budeme pro vás vybírat další zajímavou rozhlasovou tvorbu, četbu na pokračování. Dneska jsme vám představili Jana Ramacha, pozvali jsme vás na Keltskou noc, také na festival Rokytnice zní, nabídli jsme zajímavé tipy, kam v druhé části prázdnin vyrazit a nezapomněli jsme na knižní okénko. Tak opět v neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Zdraví tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Turnově otevřeli nový rekreační areál s přírodním jezírkem. Hygienici na letních táborech v Libereckém kraji zjistili první nedostatek. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. A odpoledne bude polojasné až oblačné s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné nedělní dopoledne. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení.
3: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: První pokutu ve výši 1000 korun udělili hygienici v Libereckém kraji při kontrolách letních dětských táborů. Důvodem byly nedostatky při zásobování pitnou vodou. Za první polovinu prázdnin hygienici zkontrolovali 50 táborů. Nahlášených jich mají téměř 200. Návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky provede představitel někoho z bývalých majitelů, buď hrabě nebo hraběnka, říká kastelán Radim Štícha.
4: Jsou to vlastně reálné osobnosti, které vychází z těch bývalých majitelů. Je to buď hrabě nebo hraběnka a návštěvníci předem nevědí, kdo je ten den bude provázet. Je to takové vlastně zpestření.
2: Valštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce letních prázdnin. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naděja Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, kde v posledních měsících bojují s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy.
1: Počasí.
2: A odpoledne očekáváme v Libereckém kraji polojasno až oblačno. Při zvětšené oblačnosti se zejména na horách mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 18 až 21 stupňů. Vítr nám fouká slabý severovýchodní až východní. Roztylové podmínky jsou během dne hlášeny dobré nebo velmi dobré a biozátěž je dnes na středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Ploužnici na Českolipsku je částečné dopravní omezení kvůli opravě mostu. Silnice je tam zúžena na jeden jízdní pruh. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny čísle 800 553 553 a funguje nepřetržitě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní 0,5 kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, víte, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím

0: Výborný. Milujem to.
1: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
0: Sádlo, výborný.
1: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
0: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám na dávám čtyři na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stroků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Dělám vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...

0: lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom jedné vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
2: To je zelí.
3: Mm-hmm.
2: To je
3: zelí.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
0: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
0: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. A pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 70. 7.
0: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. tím se nic neskazí.
1: Když to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lána hlačeka na to, tak zabrzdí.
2: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
0: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: A proč se tam říká? Tak říká.
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob. co ledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od zítřka se pro dopravu otevře most na silnici mezi Zákupy a Mimoní na Českolipsku. Vstupné na letošní jabloneckou křehkou krásu zdražilo. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Kortinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. A dnes čekejme polojasný až oblačný den s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy připravuje a hezké dopoledne přeje Lída Jiroutová. Most na krajské silnici v Zákopech na Českolipsku bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákopy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začne série výluk spojených s údržbou trati mezi Českou Lípou a Libercem.
2: Jak uvedla společnost Idol, která v kraji spravuje hromadnou dopravu, první část je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloným v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří až do České Lípy. V daných úsecích budou rychlíky i regionální linky nahrazené autobusy. Platí to i pro zvláštní prázdninovou linku L24 z Liberce do Dox. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká krása bude příští týden hostit Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Představí se na ní 5 desítek výrobců nejen z Jablonecka. Přijedou například i výrobci z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Za vstupenky letos lidé zaplatí 150 korun, je to o 30 korun víc než loni. Návštěvníci se ale dostanou na více míst. Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách. Oznámilo to vedení města. Památka se nachází u bývalého hřbitova a byla ve špatném stavu. Restaurátoři provedli biosanaci, očištění, retuš, obnovili spárování, zpevnili základnu a podstavec. Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neumyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Kortického zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči výjeli i během dnešního rána.
3: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neschořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus čtyřkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji polojasné až oblačné. Při zvětšené oblačnosti se především na horách můžou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý severovýchodní až východní. Rostlové podmínky jsou během nehlášeny dobré nebo velmi dobré a bio je dnes na střední zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v České Lípě je kvůli opravě povrchu silnice uzavřená ulice Boženy Němcové. Objížďka je značená a vede po místní silnici 2. třídy 262, tady ulicí Děčínská a dále po ulici Navkova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Setkání u mikrofonu vás dnes zavede do světa severské kombinace, to proto, že si právě o tomto sportu budeme povídat s Tomášem Slavíkem, sportovním ředitelem úseku této lyžařské disciplíny. Pravidelně se potkáváme v Liberci na Dukle, náš rozhovor jsme ale točili v místě vzdáleném 700 km, totiž ve Slovinské Planici na soustředění českých reprezentantů. Tomáši, díky za tvůj čas věnovaný posluchačům Českého rozhlasu Liberec.
5: Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
4: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech. Naše povídání rozjedeme naplno už za pár minut.

0: Severské kombinaci si povídáme se sportovním ředitelem úseku Tomášem Slavíkem. Při setkání u mikrofonu budeme se bavit pochopitelně o současnosti i Planici, kde rozhovor natáčíme, ale pochází z Jilemnice, tak zimního střediska. Proč je z mnoha sportů vybral právě severskou kombinaci, sport kombinující skoky a běh na lyžích?
1: Tak v Jilemnici jsem narozený, protože v Harachově porodnici nemáme, ale jinak jsem rodák jakoby z Harachova, takže tam ta volba byla úplně jasná. Celá rodina byla zainteresovaná do klasického lyžování a tím jsem začínal i já.
0: V Harachově, Jilemnici i Lomnici se pohybuje nebo pohybovala celá řada osobností, ať už skoku nebo severské kombinace. S kým jsi měl možnost těch legend se potkat a kdo na tebe nejvíc zapůsobil?
1: Tak musím říct, že v té první fázi tréninku, to znamená v nějakých těch žákovských letech, trénoval v Harachově Dalibor Motejlek, Luděk Šablatura, to znamená, když vezmu Dalibora Motejlka jako legendu skoku na lyžích, tak to byla velká osobnost a musím říct, že na to, jaká to byla persona, s ním byla obrovská sranda i při těch trénincích a uměl to dělat opravdu zajímavě.
0: Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi poprvé vystoupal na skokanský můstek?
1: Asi úplně takhle ne. Vím samozřejmě, že první skok byl někde ze 3/4 nájezdu na sjezdových lyžích. Určitě jsem měl velký strach, ale nějakým způsobem nemůžu říct, že byla láska na první pohled, protože opravdu ty začátky byly takový krušný, spoustu pilin v puse a sněhu různě možně, všude možně. Ale pak mě to prostě chytlo někde kolem toho 10. roku a obrovsky se mi to líbilo.
0: Hodně to bolelo tedy v těch začátcích?
1: Já bych ani neřekl, že to bolelo. Myslím, že ten sport je absolutně bezpečný. To je jenom spíš, že je člověk překvapený, co se stane, když si na ten sníh nebo na tu umělou hmotu sedne, lehne, co to s ním udělá, ale pak zjistí, že to vlastně není z hroznýho a je to naprosto v klidu.
0: Ty už jsi mluvil tak trošku o tom strachu, na který jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně malé dítě nemá strach. Přece nám, obyčejným smrtelníkům, stačí podívat se na ty můstky nebo podívat se z hora dolů a nikdo by nás nedonutil k tomu skoku.
1: Tím, že se začíná opravdu od těch malých dětí a pokud umějí základy lyžování, tak ten skok na lyžích je absolutně bezpečný. Samozřejmě ty děti musí mít logicky taky strach, když se poprvé spustí z nájezdové věže, i když to je můstek třeba jenom 10-metrový, tak přece jenom je to skok do neznáma, nejste spojený s tou podložkou celou dobu, ale rozhodně to není ani nebezpečný a ty děti hnedka po toho prvního okamžiku, když vidí, že to skočí někdo jiný, tak ta výzva je to úplně to stejný jako v jakýmkoliv jiném sportu, je to radost překonávat ty překážky nebo ty výzvy.
0: Vybavíš si podmínky, v jakých ses jako dítě třeba připravoval, dají se srovnat třeba s dneškem nebo je to něco úplně jiného?
1: Určitě z hlediska zázemí, zajištění, mě je 45 let, to znamená, když jsem začínal někde v 7 letech, tak ta infrastruktura v České republice byla absolutně na topu v porovnání s evropskými zeměmi, ale to my jsme vlastně neřešili jako děti. My jsme tam měli nějaký sněhový můsteček, pak normální malý můsteček, přišlo nám to, že to je naprosto standard. Skákalo se na spoustě místech v České republice, takže se objížděly ty

0: můstek skočí dál. A mě to tak přirozeně k tomu vedlo, byla tam velká skupina dětí, já jsem určitě v tom začátku nebyl žádnej bůh jaký skokan, spíš jsem byl lepší běžec, ale postupně myslím, že i tu skokanskou část se mi povedlo pěkně vyladit.
1: Je těžké skloubit obě disciplíny, to znamená tady skok a běh na lyžích?
0: V tom začátku to je přirozený, samozřejmě v tom vrcholovém tréninku je to těžký, jsou to dvě odlišné disciplíny, kde se kloubí ta vytrvalostní síla s tou dynamickou sílou, ale to je na tom právě to krásné, to koření, že prostě člověk musí být schopný zvládat obě disciplíny.
1: S Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, si budeme povídat také ve druhé části setkání u mikrofonu.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a v něm jako hosta Tomáše Slavíka, šéfa úseku severské kombinace. Třikrát si startoval na olympijských hrách, byl si 20. v individuálním závodě, 8. v závodě družstev, 7. místo si vybojoval na mistrovství světa. Jaká tedy ta kariéra byla? Úspěšná z tvého pohledu?
1: Za mě úspěšná určitě. Já, když to budu zpětně hodnotit, tak v tom přechodu vlastně z juniorských let do té seniorské nebylo to úplně jednoduché. Vlastně nějaký rok a půl jsem nebyl zařazený v žádném družstvu, určitě mě hodně

0: pomohla jak rodina, tak i vlastně ty lidi okolo. Byly možnosti v Harrachově, když jsme nebyli zařazeni do žádného družstva, že byla možnost nějakého tréninku i v létě, i v zimě. A bylo to z toho pohledu jednodušší. Ale já musím říct, že na tu kariéru jsem hrdý, dokázal jsem se postavit na stupně vítězů ve světovém poháru do desítky, jsem tam určitě nějakých 5, 6, 7, 8, nevím ani kolik výsledků měl taky a samozřejmě největší úspěch na mistrovství světa pro mě 2011 v Oslu, 7. a 11. místo, to je určitě nejvíc. Na olympiádě jsem toužil po lepším výsledku, myslím si, že i během olympiády ve Vancouveru jsem měl na lepší výkon, ale nakonec 20. místo, prostě je to tak, no.
1: Snem každého sportu. To, co je pochopitelně startovat na olympiádě, to by se to splnilo hned třikrát, takže splnil se i tímhle pro tebe nějaký velký sportovní sen.
0: To je ten základní cíl každého sportovce, dostat se samozřejmě na olympiádu, zazávodit si tam. Na druhou stranu, když už se tam člověk dostane, odzkouší si to, tak vidí, že to je závod jako každý jiný. I to dění na olympiádě se taky mění každý 4 roky. Je to vlastně takové trošku víc rozdělené. Už to připomíná v posledních letech spíše mistrovství světa než olympijské hry, protože ty vesnice a ty sportovní se už tolik nepotkávají, ale je to krásný samozřejmě, je to ten takový vrchol té sportovně sociální kariéry, kde nejde jenom o ten super výsledek, ale člověk má z toho opravdu zážitek na celý život.
1: Skončil jsi zhruba před 11 lety, jak na tom tehdy severská kombinace v Česku byla, jak úspěšné sportovní odvětví to bylo?
0: Myslím, že celkově klasické lyžování bylo na takovým tom pomyslném vrcholu po tom roku 2000, protože jak ve skoku v kombinaci, tak i v běhu, tam byli špičkoví závodníci. My jsme nedosáhli úplně na žádnou výraznou medaili, ale vlastně, jak jsem už zmiňoval, tak na mistrovství světa jsme se pohybovali do 10. místa, byla tam ta trojice Churavý, Slavík, Dvořák, k tomu nám tam přibývali další závodníci, postupně k tomu přišel i Tomáš Portyk a byli jsme schopni konkurovat nějakým způsobem celkově tomu světu a i na olympiádě se vlastně povedlo Pavlovi Churavýmu 2:10 být pátý na olympiádě, to znamená, bylo to, myslím si, že velice úspěšný odvětví a období pod vedením Luďka Šablatury a teď jenom o tom se vždycky člověk říká, proč to nejde pořád takhle, ale zaprvé těch závodníků lidí je o trošku míň, ale na druhou stranu i s touhle s tou skupinou, kterou teďka pracujeme, je určitě ten cíl, aby jsme se dostali zase na takovýhle umístění.
1: S aktivní kariérou si končil ve 34 letech, nebylo to brzy, nebo už opravdu nastal čas?
0: Tak to myslím, že už to bylo hodně tak akorát. A já už jsem cítil ten poslední rok, nejenom, že tím, že už jsem měl doma nějaký 4-5letý dítě, tak jsem věděl, že už taky chci se nějakým způsobem věnovat i rodině, ale na druhou stranu, kdybych závodil na špičkový úrovni, tak velice rád bych si tu kariéru ještě třeba o 2 roky protáhl, ale věděl jsem, že ten vrchol už je za mnou, už jsem cítil zdravotní bolístky a za mě to už jako nemělo smysl protahovat a myslím si, že jsem skončil ještě tak akorát v pravý čas.
1: Dneska tě to neláká, vylez na můstek a skočí dolů.
0: My jsme si tady spolu dneska prošli Můstky v Planici v krásném areálu a musím říct, že i když stojím na nájezdu, tak dobrý, vzpomenu si krásný pocity, pěkný zážitky, ale že by mě svrběly nohy a že bych si to chtěl skočit, to určitě ne. Takže jsem rád, že jsem si zaskákal v té úrovni, kdy jsem věděl, že ty skoky mají smysl, ale teď, že bych si chtěl dokazovat, jestli se z toho spustím nebo nespustím, to nepotřebuji.
1: Za Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, se vrátíme znovu po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vysílá právě teď pořád Setkání u mikrofonu. Hostem je Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace. Dál si povídáme ve Slovinské Planici. Říkám šéf úseku, kdy a hlavně jak se začal rodit přesun na ten funkcionářský post?
1: Předseda disciplíny Radek Cikl už v té fázi nějaký třeba, dejme tomu dva roky předtím, než jsem končil aktivní kariéru, tím, že jsem měl vystudovanou vysokou školu pedagogickou v Liberci, tak cítil nějaký potenciál v nějaký funkcionářině i z mý strany. Takže takový to laso postupně házel a já pak po skončení kariéry jsem si samozřejmě rozmýšlel, co dál, jak naložit s kariérou v osobním životě. A tohle se mě nakonec přece jenom zlákalo, přišlo mi to velice zajímavé, ty své zkušenosti ze sportovního prostředí tomu sportu nějakým způsobem vracet, a takže od vlastně té doby jsem sportovní ředitel severské kombinace.
0: V jakém stavu si vlastně ten úsek převzal? Já se přiznám, že jsem vlastně tu severskou kombinaci pořádně začal vnímat někdy před 10 lety. Poté přišly juniorské úspěchy Ondřeje Pažouta, Jara Vytrvalá, samozřejmě jsem znal Tomáše Portika. V jakém stavu si tedy převzal tu severskou kombinaci?
1: No, myslím si, že ve velice slušném. Já vlastně, když jsem to přebíral, tak jsme skončili společně s Pavlem Churavým ve stejný rok. To znamená, odešli, když to řeknu z toho pohledu, dvě stálice v tom reprezentačním družstvu, ale byl velice dobře na tom Míra Dvořák a začal už se prosazovat i ve světovém poháru Tomáš Portik a hlavně se mě našláplo se skupinou mladších juniorů. Přesně jak si zmiňoval Ondra Pažout, Honza Vytrval, Lukáš Daněk, který vlastně v ty první moje tři roky ve funkci sbírali medaile z juniorských šampionátů a myslím si, že ten začátek byl naprosto skvělý.
0: Kde se vlastně mladí združenáři připravují? V jakých oddílech v České republice? Kolik jich je?
1: Připravují se především na Libereckém kraji, to znamená, tam máme nějaké čtyři oddíly. Liberec, Desná, Harachov, Lomnice, pak na Vysočině, Nové Město na Moravě, Královéhradeckém kraji, Machov, to znamená, tam teď máme teďka aktuálně juniorského mistra světa Lukáše Doležala. A na Moravě to postupně pro severskou kombinaci začíná tak ustupovat. Měli jsme středisko v Rožnově pod Radoštěm a stále tam ty závodníci jsou, ale už je to spíš věnováno skoku na lyžích.
0: Jaký je vůbec zájem třeba těch nejmenších o severskou kombinaci? Je dostačující?
1: Dostačující není určitě. Jako myslím si, že ty děti, které přijdou, vyzkoušejí si to, vidí, jak ten trénink probíhá, že to je opravdu pestrý, tak zůstávají u našeho sportu, ale přilákat tu masu k tomu není úplně jednoduché, ať už narážíme na nějaký výsledky mediálně prezentovaný nebo na stav těch sportovišť, který můžou ty děti využívat, tak je to velký rozdíl to, co můžeme nabídnout teď a třeba před těma 20-40 lety.
0: Je na druhou stranu dostatek těch, kteří se výchově mladých sportovců věnují, tedy samozřejmě trenérů?
1: Z toho trenérského pohledu si myslím, že to je pořád na velice dobré úrovni. Tam bych úplně neviděl, že je to zásadní problém. Každopádně i z té trenérské pozice se samozřejmě dají ty věci přizpůsobovat těm moderním věcem. To znamená, aby ty děti zvládaly nejenom můstek, ale opravdu tu všestrannou přípravu a měli z toho nějakým způsobem nejenom radost, ale nasáli tu zodpovědnost, že když pak člověk chce něco dělat v tom sportu, tak opravdu na sobě musí pracovat a pak potom 14. 15. roku je to opravdu to rozhodující, jestli na sobě chci dělat, nebo je to jenom sranda.
0: V další části rozhovoru se dostaneme do Planice, kde se aktuálně čeští združenáři připravují, ale jaké jsou vlastně podmínky pro přípravu v Česku? Hlavně se mluví o nedostatku můstků.
1: Ta infrastruktura je prostě špatná z toho pohledu, že od těch 90. let se pořádně nedostali investiční pobídky na to, aby se s tou infrastrukturou, která tady byla velice dobrá v těch minulých letech, něco udělalo. To znamená, ta stávající je buď už zastaralá nebo postupně chátrá a ty podmínky aktuálně dobrý rozhodně nejsou. To znamená, můžeme přes léto se připravovat na Ještědu v Liberci, kde ty podmínky můžeme říct, že máme dobré. Další možnost je třeba ve Frenštátu pod Radoštěm na Moravě, ale to, co nás trápí potom z hlediska zimní přípravy, tak je to vlastně stav můstku v Harachově, kde se teda plánuje, že nějaká rekonstrukce by měla probíhat nebo proběhnout. Nicméně se to plánuje už taky dost dlouhou dobu a ty můstky už opravdu dlouho nevydrží.
0: Říká Tomáš Slavík, za kterým se po písnice 100% vrátíme.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Posloucháte pořad Setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Povídáme si se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem. Dotkli jsme se už podmínek v Česku pro severskou kombinaci. Kam všude tedy závodníci musí jezdit za přípravou? Teď myslím samozřejmě po světě. Kam všude se vydávají?
2: Vydávají se po evropských zemích, kde to je dostupné v rámci nějakých cestovního času a kilometrů a i těch možností vzhledem k ubytování a tak dále a tak dále. Teď se aktuálně nacházíme ve Slovinsku v Planici, kde je krásný moderní areál. Máme tady jedno vlastně společné soustředění v reprezentaci jak dospělých, tak juniorů, kdy to máme vždycky jednou za rok stmelený všechny dohromady. Takže to si myslím, že tady ty podmínky jsou skvělé, jak pro ten trénink na kolečkových lyžích. Hala tady je, tělocvična, můstky fantasticky připravený. A jinak se jezdí po Německu, po Rakousku a tímto vlastně ten horizont z České republiky asi tak končí. Ale můžu říct, že přes to léto můžeme trénovat i na ještěckých můstcích a ve Vesci na kolečkových lyžích, takže i v tom Liberci se ty podmínky přes léto dají využít.
1: Z čeho všeho se skládá vlastně ta příprava združenářů, protože to samozřejmě není ten o skoku a oběhu na lyžích, ale je potřeba nabírat fyzičku a další, tak co všechno vlastně v té přípravě musí združenáři zvládat?
2: Je to, jak zmiňuješ, jsou to prostě dva sporty a základ je vždycky fyzická příprava u jakékoliv sportu, to znamená nějaká silová připravenost v tělocvičně, v hale, rychlostní výbušné věci, nějaký atletická příprava. Pak samozřejmě se přechází do nějaký koordinace techniky. Skok na lyžích je vysoce koordinační disciplína, to znamená, člověk musí být schopný vnímat svoje tělo, pohyby, pocity, dobře to identifikovat, takže různý balanční cvičení, protahování od A až po Z. Ale pak samozřejmě to gro, co je vidět, je trénink na tom samotném můstku a ta příprava, ať už klasický běh po suchu na kolečkových lyžích na kole nebo v zimě potom na lyžích.
1: Pojďme do samotné Slovinské Planice, kde natáčíme náš rozhovor. Jak významný pro skok a severskou kombinaci právě zdejší areál je, prý byl v mnoha případech svědkem světových rekordů.
2: Určitě byl svědkem světových rekordů, teď aktuálně tady samozřejmě v držení dva roky, ale pro nás je to podstatný z toho, že tady jsou nejenom ty velký můstky, ale jsou tady vlastně od té velikosti, dejme tomu 15-metrového můstku. Tady, když na to zrovna teďka koukáme, tak je pět malých můstků po velikost, dejme tomu K90 nebo K80, pak jsou tady dva můstky, na kterých probíhalo mistrovství světa a pak ten zmiňovaný letecký. To znamená, je tady dohromady nějakých 7-8 můstků a to je prostě nádhera, když se na to takhle podíváte a vidíte, že to vlastně může fungovat a ta infrastruktura je pravidelně udržovaná. Tak se s tím dá pracovat.
1: Ten světový rekord tady skočil Slovinec Preuc 254,5 metru. Tak jaké to může být letět s duchem čtvrt kilometru?
2: Neskutečný. Ten pocit je vlastně kvůli čemu to ten sportovec dělá. Je to vlastně absolutně na limitu možností toho daného sportu. Opravdu ten skokan je po relativně dlouhou dobu ve vzduchu a už vlastně ten přelet z té hrany musí být krásný, když vidíte, že se to otevře pod váma a letíte za všechny čáry, které tam máte vyznačený a opravdu letíte až dolů a jste schopni si to vychutnat, užít a ještě bezpečně odjet, tak je to nádherný zážitek.
1: Tak dá se vůbec taková vzdálenost ještě překonat, případně co je k tomu potřeba?
2: Tak na stávajících můstcích asi se to dá ještě překonat, ale opravdu v rámci jednotkách metrů. Proto, aby se to překonalo výrazněji, by byla potřeba větší úprava, což se určitě plánuje zase do budoucna, že ty můstky se zase nějakým způsobem prohloubí, zvětší, aby se dalo o ten světový rekord bojovat. A nebo je to ta varianta, kterou pod vlastně nějakou reklamní marketingovou akcí udělali na Islandu, kde Rioru Kobayashi vlastně skočil téměř 300 metrů, což byl prostě absolutně unikátní věc, že na tom ledovci tam udělali, urolbovali horu sněhu, připravili to do parametru skokanského můstku, ale tím, že to není oficiální skokanský můstek, tak to nemůže být samozřejmě považováno jako světový rekord, ale je to nejdelší skok.
1: Popsal Tomáš Slavík, ještě dvě části povídání s ním nás společně čekají při setkání u mikrofonu.

0: Tomáš Slavík, šéf úzeku Severské kombinace, je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pořad, který právě teď posloucháte, má název Setkání u mikrofonu. Zastavit se musíme také u jedné negativní záležitosti. Severská kombinace byla v programu zimních olympijských her od roku 1924, teď ale minimálně pro hry ve Francii 2030 sdruženáři olympijské medaile soutěžit nebudou. Ta zpráva zasáhla všechny. Tebe na dovolené, měl si nějaké avízo, že k tomuto kroku Mezinárodní olympijský výbor přistoupí?
1: My jsme věděli, že Severská kombinace je v hledáčku Mezinárodního olympijského výboru mezi dalšími disciplínami, o kterých se bude jednat, jestli udrží ten statut a budou na programu i na dalších zimních olympijských hrách. Ale musím říct, že nemáme žádný vlastně vyhodnocení, na základě jakých kritérií jsme toho teda nedosáhli, protože ty body, které nám byly postupně předkládány, myslím, že byly minimálně z 90% splněny, ať už se jednalo o navýšení zemí, rozšíření a podpora genderového vyváženosti, to znamená i holky udělali obrovský posun v severské kombinaci a proto to bylo pro nás opravdu jak rána z čistého nebe a musím říct, že obrovský šok.
0: Co vlastně to může znamenat pro české sdruženáře, jak je to může zasáhnout?
1: Tak v letošním roce se nás to nějakým způsobem nedotkne. Samozřejmě je to nepříjemný závodit s tím v zádech, ale na druhou stranu světový poháry jsou naplánovaný, mistrovství světa ve Falunu, klasických disciplín je jasně daný. Mistrovství světa máme naplánovaný dokonce i na další tři šampionáty v Lachty i v Oberstdorfu 31. To znamená, z hlediska sportu to takový dopad mít nebude. Prostě na olympiádu se stejně dostali dva závodníci za stát a bylo to samozřejmě ta třešnička, za kterou všichni jdou a nebudem si nalhávat, že to je obrovský zklamání a velký zásah. Bude potom záležet samozřejmě, jaký dopad to bude mít na financování celého sportu. Ty dopady vlastně zjistíme až po sezóně a v průběhu toho, jak se k tomu postaví i ostatní federace a samozřejmě i státní instituce u nás.
0: Vnímáš pocity závodníků, jak oni se na to tváří?
1: Každý sportovec samozřejmě chce dosáhnout té svojí úrovně na co nejvyšším levelu a prezentovat se na olympiádě. Takže z toho pohledu je to samozřejmě zklamání a to nastavení na to, že se jede dál, že olympiáda je za 4 roky a do té doby je nějaký čas, tak prostě teď je potřeba to hodit za hlavu, pracovat na své výkonnosti, na své úrovni, aby ukázali, že ten sport má opravdu odpovídající úroveň, odpovídající level a že se dá prezentovat tímto způsobem. A my samozřejmě se budeme snažit, aby to nebylo finální rozhodnutí a severská kombinace se pod 5 kruhů opět vrátila. To samozřejmě nebude v horizontu následujícího roku, ale bude to prostě nějaký časový horizont stát.
0: Věříš tomu, že tady se kombinace vrátí do programu olympijských her?
1: Já si myslím, že nám nic jiného nezbývá, než věřit a hlavně proto dělat ty věci, které vyplynou i z toho zjednání, který budeme mít na konci prázdnin se zástupci FIS a počítám, že se tam dozvíme i více informací, co stálo za tímto rozhodnutím, jestli to bylo opravdu ryze jenom z pohledu komerčních aspektů, že prostě není ta sledovanost globální taková, jako třeba při světových pohárech, které jsou pravidelně vysílány na většině těch sportovních televizích během té zimy. To znamená, to budou ty pointy, na které jsme samozřejmě obrovsky zvědaví a jak se k tomu postaví i ty silné federace, které severskou kombinaci dělají.
0: Pojďme k českému týmu. V posledních letech skončili ze sdruženářů Pažout, Portyk, Vytrval, Daněk. Jak ale světlou budoucnost? Proto před sebou mají dva mladíci, Jiří Konvalinka a Lukáš Doležal.
1: Tak toto je pro nás takový hořkosladký, když vezmu, že Lukáš Doležal je aktuální juniorský mistr světa. Jirka Konvalinka, závodník, který si tady vlastně v Planici také mohl sáhnout na juniorskou medaili, ale vidíme, že oba dva jsou na špičkový úrovni. Jirka se ve světovém poháru zlepšuje každým rokem a myslím si, že spolu můžou tvořit fantastickou dvojici. A jsem zvědavý už teďka, jak jim to bude klapat ve světovém poháru i na mistrovství světa. A samozřejmě pro ty závodníky to je taky těžký, to je prostě jasný, ale ty by měli koukat opravdu na ten horizont kratší a soustředit se na ty věci, které jsou jasně daný naplánované. A to, co se bude dít během dalších 4 let, nemá smysl se tím teďka svazovat, protože ta sportovní kariéra je tak jako tak nějakým způsobem omezená, krátká, je potřeba využít toho a dopřát co nejlepší výkonnosti a ukázat, co v tom daném závodníku je.
0: Zmínil Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace. Ještě jednou se za ním vydáme a budeme si povídat.

0: Před námi je pomyslná cílová rovinka. Míříme k závěrečné části povídání při setkání u mikrofonu. Bavíme se s bývalým reprezentantem severské kombinace a dnes ředitelem tohoto úseku Tomášem Slavíkem. Teď trošku na pohodové téma, vrátím se na závěr k té aktivní kariéře. Prozradíš, jestli jsi měl nějaký netradiční rituál nebo pověru, která tě provázela při závodech?
1: Rád bych prozradil, ale myslím, že jsem to bral ten sport pořád, že to je sport. Nikdy jsem se tím úplně zásadně nestresoval a věděl jsem, že když jsem v období, kdy opravdu jsem připravený, cítím se dobře, mám formu, tak to bylo znát i na těch výsledcích, to znamená ten klid a to sebevědomí, že jsem věděl, že jestli je fouká, sněží nebo cokoliv, takže vždycky skočím dobře, tak to je ta fáze, kdy člověk cítí, že to je ta lyžařská forma a nemusí koukat doleva doprava. Takže z hlediska rituálu nic moc jsem neměl, akorát jsem věděl, že když jsou závody brzo ráno, tak prostě musím opravdu stát výrazně dřív, abych tělo rozhejbal a musel jsem jít vždycky aspoň na nějaký půlhodinový rozklusnutí a když byli pak třeba na severu v Norsku ty zkušební kola už někde v 7:30, tak to se mě úplně nelíbilo.
0: Překvapilo mě, že řada skokanů má třeba strach z výšek. Roman Koudelka mi kdysi tvrdil, že strašně rád je co nejrychleji dole. Co ty a strach? Byl nějaký nebo ne?
1: Já musím říct, že strach z výšek nemám teda vůbec, ale bál jsem se celkově jako skoku někde v té fázi kolem těch 10 let nebo možná v těch začátcích, když se přecházelo na ty mužské, kde se skákalo už těch 30-50 metrů. Ale pak vlastně od té začátku puberty nebo od těch 13 let s přechodem na střední školu, myslím si, že nebyl jsem vyloženě bojácnej typ, ale na druhou stranu musím říct, že když pak bylo hnusně, tak nevěřím tomu, že by si nikdo na tom můzku neměl respekt. Myslím, že to počasí tam hraje zásadní roli, ale jinak jsem věřil ve své schopnosti vždycky.
0: Tak mě napadá, jaký to je pocit letět tím vzduchem, dá se to k něčemu přirovnat?
1: Tak to se mě teďka natáh pěkně. Nevím, jestli se to dá k něčemu přirovnat. Myslím si, že tím, že to člověk zažívá odmala od těch vlastně 5, 10, 20, 100 metrových skoků, postupně jde dál, tak ten pocit letu je krásný na každém můstku. Je to vždycky o tom, že člověk musí překonat vlastně ten můstek. To znamená, když skočí člověk doprostřed stráně, tak je to takové, že skočí. Ale potom, když skočí opravdu daleký skok a cítí, jak se to před ním otevře a letí za všechno, tak je to taková ta opravdu slast.
0: Je vlastně čas během toho letu o něčem přemýšlet, nebo člověk, když se odrazí na té hraně, už tuší třeba, jaký ten skok bude?
1: Tuší, ne, vždycky se to úplně promítne do té reality, ale myslím si, že už po těch nějakých 30-50 metrech přesně ví, že to buď bude jako dobrý, nebo to nebude dobrý. A to, jestli ten pokus je opravdu fantastický, tak to pozná okamžitě, protože vlastně je to ten nejjednodušší pohyb, který se mu potom povede, všechno je automaticky bez problémů. A je to vlastně ta dokonalost toho pohybu, která dovede k tomu krásnému skoku.
0: Stalo se ti někdy, že jsi něco na ty závody nebo trénink zapomněl, nebo máš nějakou jinou veselou historku ze závodu a přípravy?
1: Myslím si, že na nějakých závodech, ale nikdy to nebyly významný, myslím, že to byly nějaký letní, tak jsem si zapomněl na závodní skok klíny do bod, který prostě skokaní používají, aby dostali ty lyže lépe pod kontrolu. A to je vlastně jedna z těch fází, kdy musím říct, že jsem měl i strach, ale jako normálně jsem skočil s tím. Nebylo to nic závratného, ale přežil jsem. Ale jinak, že bych si zapomínal helmu, číslo, rukavice, s tím jsem nikdy problém neměl.
0: Když se tě na závěr zeptám na sportovní přání, co bys řekl? Je to v budoucnu návrat severské kombinace do programu olympijských her nebo i něco jiného?
1: Jasný, tak tohle je jasný přání, ale na druhou stranu já bych byl pořád hrozně rád, aby ty závodníci, kteří ten sport dělají, to primárně dělali, protože v tom chtějí být nejlepší, že v tom chtějí být dobrý a nekoukali, kde to je posazený, kdo na to kouká a tak dále, ale aby ukázali, proč to dělají a zároveň, aby byli dobrými vzory pro ty mladý závodníky, aby ten sport se tady nějakým způsobem udržel, tak potřebujeme samozřejmě i ty mladý děti mít na čem trénovat. Takže to jsou ty základní věci, aby se nám společně se skokem povedlo zlepšit infrastrukturu a ty závodníci, aby z toho měli radost, protože pak z toho budou spokojení jak diváci, tak i ostatní lidé v tom pomyslném cirkusu.
0: Takové bylo dnešní setkání u mikrofonu se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem. Díky za tvůj čas a pozvání do areálu ve Slovinské Planici.
1: Já děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásné léto.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Kontroly hygieniků na festivalu Benátská odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Výkyvy teplot ovlivnily cestovní ruch v Libereckém kraji. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadly ho hekři. A je a bude polojasno až oblačno, teploty dnes do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké nedělní poledne přeje Hana Hopkovlová. Hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci zkontrolovali celkem 33 stánků s občerstvením. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzany Balašové má většina provozovatelů stánků na festivalu mnohaleté zkušenosti a jsou si vědomi své zodpovědnosti. Lidé navštěvovali v první polovině prázdnin v Libereckém kraji zejména horská střediska a také si půjčovali lodě. Výbornou návštěvnost hlásí například horské středisko v Harachově i některé památky. Třeba zámek v Zákupech brzy překoná hranici 10 000 návštěvníků a loděnice na Jizaře mají zatím také dobrou sezónu.
3: Kánoje a rafty si na Jizeře půjčují desítky, o víkendech i stovky lidí denně. Řeka má na splouvání vody dostatek. Podle webu raft.cz, kde jsou aktuální informace o sízdnosti řek, je na tom ale hůř Lužická Nisa, kde se dá splout jen některé úseky a pouze na kánoji. Kvůli výkyvům počasí mají horší červencovou návštěvnost některá koupaliště, například v Turnově. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Divadlo Františka Xavera Šaldy v Liberci má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele Libereckého divadla nahradil Lindu Hejlovou Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Petr Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími 8 kandidáty. 49-letý rodák z Hradce Králové už vedl 2 jiná městská divadla. Od roku 2006 byl 6 let ředitelem v Číně a poté 12 let ve Zlíně. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci. Pokračuje Štěpánka Čechová.
4: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
1: Počasí.
2: Nedělní odpoledne bude polojasné až oblačné, při zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou přidat slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty dnes zůstanou mezi 24 a 27 stupni, vítr fouká slabý severovýchodní až východní a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 3. třídy pod Frýdštejnem mezi Sestroňovicemi a Bezděčínem se srazila 2 osobní auta. U nehody zasahují záchranáři. Přejeme vám šťastnou cestu, buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou přesně 4 minuty po 12. hodině, což na vlnách Českého rozhlasu Liberec znamená jediné písničky na přání. Možná právě usedáte k nedělnímu obědu, takže přejeme dobrou chuť. A stejně jako k obědu někdy jíte to, co máte rádi a někdy prostě to, co vám uvaří, tak písničky na přání, tam někdy posloucháte to, co si přejí jiní, no a někdy nám zavoláte nebo napíšete a my vám uvaříme to, na co máte chuť. Až do 13. hodiny si tedy můžete přát to, co chcete slyšet. Dnešními písničkami na přání vás provází a hezký poslech přeje Miroslav Holubec.

Moc hezky jsme začali dnešní dopolední písničky na přání, respektive polední, protože máme téměř 8 minut po 12. Pavel Bobek, veď mě dál cesto má. Pojďme se teď podívat na informace, na údaje, které samozřejmě naši pravidelní přispěvatelé znají nazpaměť, nebo je mají uložené v telefonu nebo v počítači, ale bylo by fér zopakovat, jakým způsobem si takovou písničku přát a nechat zahrát. Takže prvním způsobem, nebo chcete-li tím nejkratším, je poslat nám SMS-ku, a to na telefonní číslo 90 01 04. Ta SMS-ka by měla vypadat takto: napíšete zahrajte Liberec, vložíte mezeru, potom váš text, který by měl obsahovat jméno interpreta a název písně, pokud možno bez diakritiky, bez háčku a čárek, no a pošlete ji na to číslo 90 01 04. Dalším způsobem je poslat nám e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a asi nejjednodušším způsobem je zavolat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22. Já už jsem některá písničková přání viděl a mám takový pocit, že dnes budeme hrát písničky filmové, nebo ty, které se v nějakém filmu ocitly, takže na začátek si dáme jednu českou z významného českého filmu, z úspěšného filmu, z oblíbeného filmu. Já bych řekl, že doslova takovému filmu se prostě říká trhák.

0: to byla písnička Strháku, jinak samozřejmě Laďka Kozderková a Valdemar Matuška, to jste určitě poznali. No a máme tady další filmovou písničku, ale také dnešní první telefonát. Takže já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, pěkné poledne.
1: Já přeju vám pěkný poledne, Míro, i všem lidičkám, co obědvají nebo co jsou po obědě, tak jim přeju dobrou chuť. A písničku necháme jako překvapení, Míro, a bylo by to jako poděkování vám, protože jste skvělí všichni v rozhlase. I všechny vaše rozhlasy kolegové, kde mají rozhlas váš, tak by to bylo pro všechny, co si necháme hrát, do všech koutů. A bylo by to pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a hlavně bych chtěla poslat Darečkovi Svíčkovýmu hodně zdraví a aby mu to dobře dopadlo.
0: Tak jo, je to, vy jste si schválně přála filmovou písničku nebo je to náhoda?
1: No, je to náhoda a i jsem si to přála.
0: No,
1: je
0: tak,
1: to obojí.
0: Tak to se nám to potkalo takhle. Písnička je připravená. Odkud je, z jakého filmu, to buď to lidi uhodnou, naši posluchači, a nebo jim to prozradíme až po skončení písně. Jak jste říkala, je to překvapení. Vy se mějte moc hezky, ať vám vyjde celý váš dnešní program a brzy nám zase zavolejte. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou, Míro.

Tak jenom taková kontrolní otázka. Také jste rádi, když můžete nějaký kiks svést na techniku? Tak přesně to já teď dělám, protože samozřejmě ta písnička, která teď zněla, sice je filmová, ale nebylo to přání naší předchozí volající, bylo to přání naší pravidelné přispěvatelky do našich písniček na přání, paní Sylvie, takže si to zaslouží vysvětlení. Přečtu tedy její dopis, její e-mail. Hezkou neděli. Dnes má 34. narozeniny britská zpěvačka, která si říká Charlie XCX. Nebo XCX, abych to správně vyslovil. Tedy alespoň doufám, publikum posluchačů se jí mohl rozšířit právě letos, protože naspívala soundtrack k filmu Bouřlivé výšiny podle románu Emily Brontové. Písnička se jmenuje Chains of Love a my teď jste ji právě slyšeli, ano, to byla Charlie XCX. Gustavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia děkujeme a všem posluchačům. No já doufám, že se vám písnička líbila a teď tedy plníme přání, alespoň doufám, tedy jestli technika dovolí přání naší volající předchozí. No ale samozřejmě, že soutěž trvá, schválně, jestli poznáte, z jakého filmu to je. Tak jdeme na to.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Petr Kotwald, Stanislav Hložek, písnička s názvem Láska očima, která zazněla ve filmu Uhodnete bota jménem Melichar, představte si. No a už jsme zase písničky na přání, někdy věci nejdou, jak by měly jít, jak by člověk chtěl, ale už jsme zase písničky na přání. Máme tady jedno e-mailové. Hezké poledne, přál bych si zahrát písničku Adresa já, adresa ty od Mariky Gombitové a posílám jí své Klárce. Děkuji, Petr z Liberce. Tak písnička je připravená, doufám, že zazní, uvidíme, posíláme samozřejmě Klárce od Petra z Liberce, máme za minutu 1:45, takže volejte, posílejte a my se pokusíme vaše přání plnit.

0: Marika Gombitová a písničkové přání od Petra z Liberce, jeho Klárce. No a teď tady máme jeden telefonát, takže já vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné, teď už odpoledne.
1: Já vás zdravím, taky ho řeku, tady je Jarka Zechnova. Chtěla bych popřát všem mežičkám po dobré chuti a po případě dobrou chuť a vám taky tež. A byla by to písnička pro všechny lidi, kteří poslouchají a který si necháme zahrát. A mějte se krásně a přeji vám krásnou neděli.
0: Vy taky a vám taky. Mějte se moc hezky a zase příště.
1: Taky naslyšenou.
0: Naslyšenou.

To bylo poslední písničkové přání, za 8 minut je tu 13. hodina, pokud zůstanete s námi na frekvenci 97,9, respektive vysílání Českého rozhlasu Liberec, čeká vás další vydání Zámeckého léta, to si nenechte ujít. No a vězte, že další písničky na přání, ve kterých budeme trošku tak trochu skládat reparát, tu budou po hodině 17. Jelikož se teď na všechny nedostalo, věřím, že po 17. hodině se u písniček na přání sejdeme, ale teď už hodina 13. za chvíli další zprávy, které pro vás dnes odpoledne připravuje Hana Hopfoglová, no a potom už slibované Zámecké léto. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nejstarším občanským průkazům neskončí platnost. Radnice v Doxech získala dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Vstupné na Jabloneckou přehlídku křehká krása zdražilo. Polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké nedělní odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o malé knížky nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, jak říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
2: Platný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Město Doxy v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Staré lampy budou nahrazené úspornějšími LED zdroji. Někde se svítidla doplní a bude nutné opravit rozvaděče a další prvky. Město na to získalo dotaci 6,5 milionu korun z modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou 13 milionů korun. Na rekonstrukci osvětlení naváže vybudování nového varovného informačního systému. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou bude příští týden hostit 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká krása. Představí se na ní 5 desítek výrobců nejen z Jablonecka. Přijedou například i z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Za vstupenky letos lidé zaplatí 150 korun. Je to o 30 korun víc než v loni. Návštěvníci se ale dostanou na více míst, popisuje místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
3: Bude přehrazená ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
0: Policie v Salzburgu vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na víc než 250 000 korun. Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla 1 nebo 2 figurky.
1: Počasí.
0: Nadále bude polojasno až oblačno s teplotami od 24 do 27 stupňů Celsia. Pršet by u nás dnes mělo jen velmi výjimečně a když tak na horách. Tam se dnes teploty drží mezi 18 a 21 stupni. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr a biozátěž je na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli opravě povrchu uzavřená frekventovaná železná ulice v horním centru města. Objížďka je v místě vyznačená a toto omezení by mělo skončit s dnešní půlnocí. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh 2 vážených šlechtických rodin a 1 stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let, o s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století, využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a peruckou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu.

0: od Němců.
1: Pak taky po roce 48 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
0: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 48, ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Radslav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
1: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
0: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
1: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
0: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
1: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
0: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat

0: jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jako sem na zámek?
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě, lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede potom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky. To fakt udrží, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: Mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že v něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad?
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ovocnáři pokračují ve sklizni, dosavadní úroda zatím odpovídá polovině prázdnin. Most mezi Zákupy a Mimoní se od zítřka otevře pro dopravu. První srpnový den zemřelo podle policie na silnicích v České republice 5 lidí. A zítra čekáme převážně slunečno a teploty nad 30 stupni. Hana Hopfoglová přeje klidné nedělní odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Sadaři v České republice sklízí všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
2: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek, budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
1: Most na krajské silnici v Zákupech bude od zítřka průjezdný. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začne série výluk spojených s údržbou železniční trati mezi Českou Lípou a Libercem.
3: Jak uvedla společnost Idol, která v kraji spravuje hromadnou dopravu, první část je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloným v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří až do České Lípy. V daných úsecích budou rychlíky i regionální linky nahrazené autobusy. Platí to i pro zvláštní prázdninovou linku L24 z Liberce do Dox. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Slavnostní mší svatou Wolfganga Amadea Mozarta dnes pokračují pasecké hudební slavnosti v Pasekách nad Jizerou. Koncert začne v 15 hodin v tamním kostele svatého Václava. Podle sbormistra Jakuba Waldmana nemají posluchači možnost Mozartovo dílo Missa Brevis slyšet příliš často. Na českých silnicích včera zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku policie eviduje 227 obětí dopravních nehod.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, v údolích můžou teploty poklesnout až ke 12 stupňům a bude většinou polojasno. K ránu může přechodně být oblačno, nový týden ale u nás začne pod převážně jasnou až polojasnou oblohou, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a odpolední teploty stoupnou mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 10 mezi Železným Brodem a Loužnicí teď potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby. Silničáři opravují povrch vozovky a v místě je vždy průjezdný jen jeden jízdní pruh. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Možná jste si toho ani nevšimli, ale právě vám začalo pohodové odpoledne, tedy pokud zůstanete naladěni na Českém rozhlase Liberec. Já doufám, že název našeho dvouhodinového rozhlasového bloku plně koresponduje s pohodou vašeho dnešního odpoledne. My se k tomu pokusíme přispět naším vysíláním. Věřím, že vás pobaví názory našich nejmenších na další filozoficky náročné téma. Dnes to bude Ferda Mravenec. Martin Písařík nám prozradí, co další v učebnicích nebylo. A na samý úvod dnešního pohodového odpoledne uděláme radost všem ženám a vůbec všem fintilům. Jablonec nad Nisou bude totiž příští týden hostit 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká krása. Kolik vystavovatelů se na ní představí a nejen to, se dozvíte už za okamžik. Tak tedy pohodové odpoledne a hezký poslech.
0: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

0: Petr Spálený a další z písniček, které opravdu nestárnou, v téhle by byl ochoten rozejít se s nějakou dámou jen kvůli tomu, aby si mohl zanechat svou pánskou chloubu, tedy knír. Taky tak trochu fintil, když se to tak vezme. Tím se samozřejmě dostáváme k našemu prvnímu dnešnímu odpolednímu tématu. Zhruba 5 desítek vystavovatelů, a to nejen z Jablonecka, to čeká návštěvníky přehlídky bižuterie Křehká krása, kterou bude od čtvrtka do neděle hostit Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Letos se přehlídka ve městě s bohatou sklářskou a bižuterní tradicí uskuteční už po 15. a nebudou tam jen místní výrobci.
1: Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy, a už se letos zase stalo, že vlastně v červenci jsme zájemce o vystavování museli odmítat,

0: návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže de facto za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
1: Doplňuje Milan Kohout. Křehká krása nabídne i další program, říká náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec, která je vždy pro ten rok aktuální, takže návštěvníci, kteří neměli možnost se na začátku roku zúčastnit této módní přehlídky, tak mají možnost ji zhlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělená na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá ten program, který je na letní scéně.
1: V sobotu se představí i finalistky Miss České republiky a lidé budou moct vidět korunku pro vítězku této soutěže. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Přesně tak, máme pro vás informace, které asi většinu z vás zajímají ze všeho nejvíc, tedy my ty informace nemáme, má je samozřejmě, a teď jsem úplně zapomněl, s kým jsem to před chvílí hovořil. No tak, já myslím, že meteorolog, který má dnes v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem službu a který se nám přihlásil na telefonu, že nám to poví sám, takže dobré odpoledne.
2: Dobrý den, Pavel Juza jméno mé.
1: Výborně, tak jsme to dali dohromady, děkuji za pomoc. No a to hlavní samozřejmě, jaký bude vývoj počasí v nejbližších hodinách a dnech. Určitě nás bude zajímat, kdy přijdou ta vedra, ale nejdřív, jak bude vypadat dnešní odpoledne a večer?
2: Tak dneska odpoledne se nečekají žádné revoluční změny v počasí. V Libereckém kraji máme většinou oblačno až polojasno a teplota dosahuje většinou 22 až 25 stupňů a během odpoledne je možné, že se ještě o stupeň nebo o dva oteplí. A někde na horách se nedá úplně vyloučit nějaká slabá přehánka, ale je to spíš méně pravděpodobné.
1: Podle vaší předpovědi, kterou nám pravidelně zasíláte, se nám blíží zase ty horké dny. Jaká bude ta noc? Bude to ta první tropická nebo ještě budou převládat ty snesitelnější teploty v noci na pondělí?
2: V noci na pondělí to vypadá, že by ještě vyloženě tropická noc být neměla. Teplota by měla být pod 20 stupňů, je otázka, jestli dosáhne 15 stupňů nebo ne, ale vzhledem k tomu, že se očekává zeslábnutí větru a protrhání oblačnosti, tak je možné, že na některých místech ojedinělé v údolích by mohla klesnout teplota i třeba na nějakých 13 nebo 12 stupňů, ale převažovat bude teplota lehce nad 15 stupni.
1: To zní velmi příznivě, no a jak už jsem naznačil, v pondělí to začne. Jaké bude?
2: Tak v pondělí se očekává převážně jasno až polojasno. Přes den by se měla vyskytovat taková ta letní kupovitá oblačnost a teploty by měly dosáhnout 30 až 33 stupňů, na Českolipsku možná až 34, na horách o něco přijatelnějších nebo o něco chladnějších 25 až 28 stupňů.
1: My jsme naznačovali, že se blíží ty tropické dny, kdy to bude nejhorší z těch nadcházejících nejbližších, tedy to, kdy budou nejvyšší teploty, takhle?
2: Nejvyšší teploty to vypadá, že budou pravděpodobně maximální teploty, tedy pravděpodobně v úterý a noční teploty z úterý na středu. Ve středu ty maximální teploty už by mohly být o malinko nižší. Je otázka, jak rychle to ochlazování bude postupovat, jestli bude ta teplota ve středu téměř stejná jako v úterý, nebo jestli už to ochlazení bude víc znát. Jinak tedy v úterý už se mohou vyskytnout nějaké bouřky nebo přehánky, ve středu taky. A tak nějak od čtvrtka to vypadá, že už by mělo být chladněji, což znamená, ne, že by mělo snad mrznout nebo něco takového, ale že by ty maximální teploty měly jít pod 30 stupňů, možná až k 25.
1: A to úterý, ty rekordní teploty, tedy budou jak vysoké?
2: No, tam to vypadá, že by mohlo být nějakých 33 až 37 stupňů v Libereckém kraji.
1: No, máme se nač těšit, každopádně se máme na co připravovat. V pondělí to začne, v úterý bude nejtepleji, tak se na to nachystejte, rozhodně si nepřipravujte nic fyzicky náročného, spíš, no však už to znáte z toho minulého horka.
2: Ještě bych možná připomněl, že i když v tu středu bude možná o stupeň chladněji, tak vzhledem k té teplé noci, tak v interiérech, v bytech, v ložnicích a podobně bude ta středa možná horší než to úterý.
1: Mm-hmm. Děkujeme každopádně za varování, za informace o počasí v nejbližších hodinách a dnes to byl Pavel Juza, teď už to vím, z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Děkujeme za informace, do Ústí posíláme pozdrav a budeme se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tedy počasí, už za malou chvíli se dozvíme, co v učebnicích nebylo. Tématem budou želvy, což je zvíře svým životním tempem mně velice blízké, takže už se na to sám těším. Už za chvíli na Českém rozhlase Liberec.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sagvantofy, dávej, Iber, ten člověk zvládá všechno. Mimochodem, znáte výrok práce všeho druhu? Je vám nějak povědomý? Ano, určitě ve spojitosti s Ferdou Mravencem. Představte si, že za rok bude kreslené postavičce Ferdy, jaký stvořil ilustrátor Ondřej Sekora, už 100 let. Do říče hmyzu se teď s dětmi vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Ferda Mravenec?
2: Mravenec.
3: Mravenec.
1: A jak vypadá?
3: Vypadá, je černý, se takovým, už nevím.
2: Je černý, má takový kuličky, ve prostřed malou a zádu velkou.
1: A má něco na sobě, ten Ferda, nosil něco?
2: Šátek. Byl červený a měl bílý čopky.
1: A odkud toho Ferdu znáte, děti?
4: Od pohádce.
1: A máte někdo knížku doma Ferdovi, Mravenci?
2: Děda spal dubit jíma.
1: Co tam ten Ferda vyvádí všechno?
2: Je hodné a nějaký jsou zlý i šnek nějaký. Tej má dům a má dveře.
1: A znáte, děti, Brouka Pytlíka?
3: My máme o něm i knížku. Je to Brouk s takovýma pytlema na zádech a má a je šedý.
1: A není trochu popleta?
3: Jo, je.

Iveta Bartošová a píseň Nekonečná. Bohužel čas není nafukovací, ani tato hodina není nekonečná. Za 10 minut už je tu 15 hodin. Čekají vás další zprávy, které pro vás dnes odpoledne připravuje Hana Hautfoglová. Ale ještě předtím tu máme důležité informace, zejména pro obyvatele Českého Dubu. Město na svém webu upozorňuje, že doktorka Zikmundová od pondělí 3. srpna, tedy od zítřka až do konce měsíce neordinuje. Ještě od pondělí do pátku v ordinaci v běžných ordinačních hodinách zastihnete sestřičku, to pokud byste si potřebovali třeba jenom něco vyzvednout nebo dohodnout. Zastupující lékaře za paní doktorku, kteří se vždy po týdnu mění, i kontakty na ně najdete v odkazu na webu města Českého Dubu, což je www.cbud.cz. No a ještě informace pro vás, kteří používáte železniční dopravu tady na Liberecku. Správa železnic bude od 3. do 27. srpna provádět plánovanou údržbu a opravy železniční tratě mezi Libercem a Českou Lípou. Cestující proto musí počítat s omezením provozu a zavedením náhradní autobusové dopravy. V první části výluky, která potrvá od 3. do 23. srpna, bude přerušen provoz vlaků mezi Jabloným v Podještědí a Mimoní. U některých spojů bude náhradní doprava zajištěna už z Liberce. Tak na to pamatujte, ohlídejte si, raději přijďte dřív ke svému spoji. Já jsem na to doplatil včera, když jsem musel výpravu na Grabštejn odvážet sám, a to po ranní směně, takže to nebylo úplně komfortní, abych tak řekl, ale co člověk pro rodinu neudělá, navíc hezký výlet na Grabštejn autem, takže vlastně žádná stížnost. Každopádně my pokračujeme v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec, a to tak, že písničkami. Teď nám budou třeba zpívat Scorpions.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2, městečko ohrožované bandity, přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Turnově otevřeli nový rekreační areál s přírodním jezírkem. Ředitelem Šaldova divadla v Liberci je bývalý rektor JMU Petr Michálek. Středočeští hygienici upozorňují na možný výskyt štěnic v hotelích a apartmánech. Převážně slunečno a teploty přes 30 stupňů Celsia, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké nedělní odpoledne. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s přírodním koupalištěm. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany a zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Šaldovo divadlo v Liberci má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele libereckého divadla nahradil Lindu Hejlovou Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Petr Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími 8 kandidáty. 49-letý rodák z Hradce Králové už vedl 2 jiná městská divadla. Od roku 2006 byl 6 let ředitelem v Děčíně a poté 12 let ve Zlíně. Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v některých hotelích. V letním období se podle nich snadno šíří, a to i v čistých prostorách. Cestovatelé by si proto měli vždy zkontrolovat hotelový pokoj. Dospělá štěnice je přibližně 5 až 7 mm dlouhá, má oválné tělo a červenohnědou barvu. Pokračuje mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
5: Pokoji svá zavazadla nepokládejte na postel či koberec, ale na vyvýšené místo, například na polici nebo na stůl. Oblečení nechávejte pokud možno v uzavřeném kufru a před odjezdem zavazadla zkontrolujte, zejména švy, kapsy a zipy.
3: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila žádná nebezpečná nákaza. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle mluvčí ministerstva zůstává pacientka v péči lékařů nemocnice na Bulovce, kteří pokračují v upřesňování diagnózy.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno a teploty klesnou mezi 18 a 15 stupňů, v údolích až ke 12 stupňům. Brzy ráno může být až oblačno, první srpnové pondělí ale bude převážně slunečné, čekáme jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne naměříme 30 až 33, na Českolipsku až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Velmi opatrně teď jeďte po silnici 1/35 v Českém ráji. Mezi Sedmi horkami a Radvánovicemi zasahují záchranáři u nehody osobního auta a cyklisty. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 15. hodině, na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje pohodové odpoledne. V něm vám prozradíme, co nového chystá režisér Jan Hřebejk, několik vtipů nám odvypráví Jiří Vimr a Jan Křemen nám prozradí, jak je to doopravdy. Co konkrétně, to se dozvíte zhruba za půl hodiny. Ale už za chvilku vás vezmeme na tábor, kde část prázdnin tráví děti s vrozeným diabetem. Jak moc složité je takový tábor připravit, to uslyšíte už za chvíli. Tak hezký poslech.

Jiří Korn, zpívat jako déšť. No, trochu toho zpěvu by asi přes léto neuškodilo. Myslím tím nějakou tu vydatnější přeháňku, aby byla nějaká úroda, aby nám země úplně nevyschla. No, nevím. Předpověď počasí není zrovna příznivá v tomhle směru. Máme srpen, konkrétně 2. srpna. To znamená, že prázdniny se přehouply do své poloviny, do své druhé poloviny samozřejmě. A mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální, a to tím, pro koho jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem 1. typu. Na jejich zdravotní stav dohlížejí zdravotníci v chatce, která je na první pohled obyčejná, ale uvnitř je zaplněná moderními technologiemi.

0: hodně důležitá. Program mají společný. Hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
1: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
2: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
1: Tak pokud se na nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
2: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
3: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně se to i musí hlídat sama. A my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
0: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně tři lidi.
4: Ten Jakubec.
5: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarešová.
2: Autoři té celé myšlenky.
5: Ano.
2: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
5: Jitku.
2: Jak se to narodilo?
5: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozdělte. Pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
0: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Věřím, že Pavel Bobek zpříjemnil dnešní pohodové odpoledne všem našim věrným posluchačům, ovšem nejenom rozhlasem a poslechem rádia je Živ je člověk. Máme tu samozřejmě i televizi, ve které člověk občas rád zkoukne nějaký dobrý film anebo zajímavý seriál. Jeden tady pro vás máme. 7 bývalých spolužáků se po 30 letech chystá na 3-dní sraz. Jejich životy plné rodinných, partnerských i pracovních krizí se během několika měsíců protnou s osudy jejich dospělých dětí. Přesně o tom vypráví nový seriál Na tělo, který podle scénáře Martiny Formanové zrežíroval Jan Hřebejk. První 2 díly mohli vidět v premiéře diváci na filmovém festivalu Litomyšlfest v Zámecké jízdárně.
1: Matku mi do toho netáhl.
2: On tak může jít tady o maminku někoho jiného.
1: Já jsem sirotek.
3: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl 9-dílný seriál.
4: Ty povídky byly jenom inspirací. Je to vlastně původní scénář. Já jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, vždycky něco napsala, poslala mi toho, já jsem to opoznámkoval. Jsme takhle docela rychle postupovali.
3: Divák tak může sledovat životní katastrofy 50. kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
5: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly. A ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život. I to, že se někdo někdy přeřekne, do něčeho strčí, něco se převrhne, rozbije a tak dále. Protože má rád tu pravdu, která se odehrává tady a teď před tou kamerou.
6: Třeba jste se posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunisty. No tak to byl člověk z vesnice.
7: My jsme se neposmívali, my jsme se divili, toť vše.
3: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk, režiséra Viktora Tauše.
4: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
8: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal, protože celý život vyprávím takový příběhy lidí na okraji společnosti a dávěč jsou taky jako drsný věci, že jo. On mě zavolal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem. Jo, a proč mi voláš?
3: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
4: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je blízko životu, že život, jako jak já ho vnímám, je tragikomický. A pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak pro ty to je.
3: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helgot a jeho léta prázdnin. Písnička nostalgická až skoro smutná. Ještě, že tady máme několik anekdot připravených z našeho archivu. Dnešní střípek z rozhlasového archivu určitě pobaví nejen muzikanty. Slovo si bere Jiří Vimr.
1: Najednou se v pokoji jednoho muzikanta a houslisty zjeví duch a říká: já mám pro tebe dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou, kterou chceš slyšet dřív. A on říkal: no, tak tu dobrou. A on říkal: ty až přijdeš do nebe, tak budeš v nebeském orchestru. A ten nebeský orchestr bude složen z významných, nejvýznačnějších muzikantů světových, jo, kteří už jsou sice po smrti, ale budou na tom obláčku velkým. Ten orchestr bude řídit všichni proslulí dirigenti všech dob. Budeš tam a budeš hrát na housle a ty housle budou Stradivárky. A on říkal: je. A teď tu špatnou. No, zítra v 9 je zkouška.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: In Private, zpěvačka Dusty Springfield v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Možná i vy se často pohybujete po internetu a vyhledáváte různé zajímavosti nebo různé užitečné informace a i vám se určitě už někdy stalo, že jste se setkali z různých zdrojů s informacemi protichůdnými, často sebe navzájem vylučujícími se. A určitě už jste se někdy ptali, no tak jak je to doopravdy? Přesně tak se ptá a zároveň si odpovídá náš kolega Jan Křemen každé nedělní odpoledne v tuto dobu. Jeho dnešním tématem jsou léky na předpis.
1: Ještě dnes můžete občas zaslechnout, tak si to představte, paní lékárnice mi dala jiný lék, než mi předepsal doktor. Na rozdíl od toho původního léku, ale byl bez doplatku, tak jsem nic neřekl a ono se uvidí. A nebo můžete ve frontě v lékárně zaslechnout také, že předepsaný lék nemají, ale mají skoro stejný, vlastně stejný, jenom se jmenuje jinak. A navíc je třeba bez doplatku, či je na něj doplatek nižší. A ano, může se stát, že je i vyšší, ale ten původní lék nemají a museli by vám ho objednat, což by znamenalo, že budete muset do lékárny zajít ještě jednou. Někdo s tímto postupem už má zkušenost a tak se nediví a pracovníkovi lékárny věří, že i jim nabídnutý lék mu pomůže. A věřte tomu nebo ne, ale skutečně pomůže. Pokud ovšem máte přeci jen pochyby, není nic snazšího, než trvat na původním léku. Protože lékárník je povinen vám oznámit záměnu a také musí od vás dostat k této záměně souhlas. Původní lék vám lékárna je povinna objednat. Rozhodnutí o tom, který lék přijmete, je plně na vás. Proto to raději zopakuji. Obecná zásada pro výdej na recept v lékárnách je, že s vydáním jiného než předepsaného léčivého přípravku vždy musí souhlasit pacient. Jestliže nesouhlasí, lékárník je povinen vydat, popřípadě objednat po domluvě s pacientem konkrétní lék na receptu. Ve většině případů může být dodán tentýž nebo častěji následující den. I v případě, že je nezbytné okamžité vydání léčivého přípravku, však musí s jeho náhradou souhlasit sám pacient. Lékárník pak může vydat jiný než předepsaný léčivý přípravek, pokud je tento shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti a obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě. Nelze tak postupovat, jestliže předepisující lékař na recept vyznačil, že trvá na vydání předepsaného konkrétního léčivého přípravku. O náhradním léku podle zákona o léčivech navíc mají v lékárně pacienta vždycky informovat. A to i když předepsaný léčivý přípravek mají na skladě. Pacient tak v řadě případů může ušetřit na doplatku. Dokonce máte právo o záměnu léku pracovníka lékárny požádat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal David nám zpíval v 15 hodin 51 minut. Co to znamená, že dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec nám pomalu končí, zbývají nám dvě poslední písničky. Mississippi, ale nikoli od Petry Černocké, ale v originále od kapely Pussycat. A potom to bude, nebo ještě předtím vlastně, to bude Jaromír Nohavica s Čechomorem a písnička Kometa. No a po hodině 16. vás čekají Zálety Aleny Zárybnické. Dnešním jejím hostem bude, pěkně prosím, husopas a horský vůdce Janek Bednařík. Tak si na to počkejte. Já se s vámi budu těšit naslyšenou zase po hodině 17., kdy začínají odpolední písničky na přání. Pokud jste tedy nestihli zavolat nebo napsat po 12. hodině, nebo jste se nedovolali, což se mohlo stát, pak budete mít možnost po hodině 17. Tak hezký poslech.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nemízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. Kontroly hygieniků na festivalu Benátská odhalily prohřešky u 4 stánkařů. Město Liberec nechalo obnovit kříž v Kateřinkách a zítra čekáme převážně slunečno a teploty nad 30 stupni. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Útok podle něj neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo provoz. Zdravotní ústav případ nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který bude útok analyzovat. Hygienici na hudebním festivalu Benátská v Liberci zkontrolovali celkem 33 stánků s občerstvením. Ve 4 případech zahájili správní řízení kvůli chybám v zázemí pro personál, špatné teplotě hotových jídel a nevhodnému skladování potravin. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
2: Většina provozovatelů mají již mnohaleté zkušenosti a jsou si plně vědomi své zodpovědnosti. Samozřejmě na takovém festivalu je velké množství návštěvníků, které zvyšuje náročnost toho provozu.
0: Restaurátoři obnovili historický kříž v libereckých Kateřinkách, oznámilo to vedení města. Památka je u bývalého hřbitova a byla ve špatném stavu. Její zrestaurování stálo 72 tisíc korun.
3: Kříž pochází z roku 1910, stojí na kvádrové základně a podstavci. Samotný kříž je kvádrový litinový monolit. Podle odboru ekologie magistrátu byla památka velmi zanedbaná. Restaurátoři provedli biosanaci, očištění, retuš, obnovili spárování, zpevnili základnu a podstavec. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na íránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Írán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saúdský korunní princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu Katar, Spojené Emiráty, Turecko a Pákistán.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, v údolích můžou teploty poklesnout až ke 12 stupňům a bude většinou polojasno. K ránu může přechodně být oblačno, nový týden ale u nás začne pod převážně slunečnou oblohou, čekáme jasno až polojasno. Přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a odpolední teploty stoupnou mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor dejte, v Liberci na průtahu městem, tedy na silnici 1/35, za nájezdem z křižovatky Jungmannova Žitavská se srazila 2 osobní auta. S velkou opatrností se tam projet dá. A na jiné části silnice 1/35 v Českém ráji mezi Sedmi Horkami a Radvánovicemi zasahují záchranáři u nehody osobního auta a cyklisty. I tam jeďte hodně opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
5: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
4: Byl to Franta Univerzál.
5: Co kdo?
4: No náš komik.
5: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
6: Já jsem doktor Vobtáhlo.
4: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
5: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
4: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
5: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
4: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
6: Ale že koukám jako blázen.
4: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: Říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malej blondák. To je,
2: ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím. Jo, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo?
2: Ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rumeš v pajsce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Daresalámu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Daresalámu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlievě tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlievu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?

0: No. Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
0: No. A na banjo se brnká.
1: Brnká, ano.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
1: No.
0: Celá rodina hudebně nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pian.
0: Ladič pian dokonce.
1: No tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě,
1: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: A prosím vás, myslíte, že mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Reč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo.
3: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak, no, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc? Papoušek,
3: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. Ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácený, tady,
1: že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F cheese občpru.
1: Zkratka, to je zkratka a přijde
0: ano,
1: sem.
0: Ano.
1: Zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to
1: já.
0: Vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, jo? No, to...
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte,
1: rozvádím,
0: no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felixe už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demet. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne, dejdu, jo, odejdu stranou, naschledanou. Vidíte, že to mělo
3: hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křída šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudy. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Byste tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos. No teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo?
3: Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. No.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: A no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, no. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je.
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Muže obviněného ze sexuálních napadení v Jablonském Šeně poslal soud do vazby. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Výkyvy teplot ovlivnily cestovní ruch v Libereckém kraji. Převážně slunečno a teploty přes 30 stupňů Celsia, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké nedělní odpoledne. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části Mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok a znásilnění mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Kriminalisté muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Podle policejní mluvčí je možné, že muž napadl více žen. Platí tedy stále výzva, aby se případné oběti násilníka policii přihlásili. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o malé knížky a zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je mohou i po skončení platnosti. Pokračuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: Lidé v první polovině prázdnin navštěvovali v Libereckém kraji, zejména horská střediska, a také si půjčovali lodě. Dobrou návštěvnost hlásí například horské středisko v Harachově i některé památky, například zámek v Zákupech, brzy překoná hranici 10 000 návštěvníků. I loděnice na Jizeře mají zatím dobrou sezónu.
4: Kánoje a rafty si na jezeře půjčují desítky, o víkendech i stovky lidí denně. Řeka má na splouvání vody dostatek. Podle webu raft.cz, kde jsou aktuální informace o sjízdnosti řek, je na tom ale hůř Lužická Nisa, kde se dá splout jen některé úseky a pouze na kánoji. Kvůli výkyvům počasí mají horší červencovou návštěvnost některá koupaliště, například v Turnově. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V Řecku se srazily dva vrtulníky, které pomáhaly hasit lesní požáry západně od Aten. Podle řeckých hasičů teď po posádkách pátrají záchranné týmy u letoviska Psata. Deník Katy Meriny informuje o tom, že podle prvních zpráv se podařilo osazenstvo jednoho stroje zachránit. Po dalších lidech pátrají. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Hašení v regionu v posledních dnech komplikuje mimo jiné silný vítr.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno a teploty klesnou mezi 18 a 15 stupňů, v údolích až ke 12 stupňům. Brzy ráno může být až oblačno, první srpnové pondělí ale bude převážně slunečné, čekáme jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne naměříme 30 až 33, na Českolipsku až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Tanvaldu, v ulici Pod Špičákem u odbočky na hřbitov havaroval cyklista. Na místě nehody jsou záchranáři. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a jelikož máme víkend, tedy neděli konkrétně, tak jsou tu odpolední písničky na přání. Až do 18. hodiny můžete psát SMSky, posílat e-maily nebo volat přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec svá písničková přání, která vám rádi splníme. Tak hezký poslech.

Jak už jsem říkal, až do 18. hodiny jsou tu písničky na přání a vy si je můžete přát třemi způsoby. SMS-kou, e-mailem anebo telefonem. Tak to vezmeme po pořádku. Taková SMS-ka by měla vypadat takto. Napíšete zahrajte Liberec, vložíte mezeru, potom váš text, který by měl obsahovat název písně a pokud možno jméno interpreta, abychom věděli přesně, a to vše bez diakritiky, bez háčku a čárek. No a takto upravenou SMS-ku pošlete na číslo 90 011 04. E-mail nám posílejte na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, samozřejmě s těmi informacemi, o kterých jsem mluvil, tedy název písně a jméno interpreta. No a třetí možností, asi to nejjednodušší, protože se můžeme vždy aktuálně dohodnout na tom, jakou písničku od koho, jestli ji máme, jestli nechcete nějakou jinou a tak dále a tak dále. Každopádně tohle můžeme dohodnout na telefonním čísle 22 155 37 22. Tak držím palce, ať se dovoláte, pište, SMSkujte, my se na vaše přání těšíme. Teď Hana Zagorová a její Počítadlo lásky.

0: Tak jedna velká dáma pop music, české pop music, střídá druhou. Kdo bude ta druhá? To už nám řekne naše první dnešní volající, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Míro, tady Jarča Fidlantu. No, bude to Helena Vondráčko a Léto je léto, protože ještě léto je. A mají poslední děcka měsíc prázdnin, tak asi to užívají a i rodiče s nima dovolenou, nebo prarodiče dovolenou, takže je to pro všechny, co poslouchají, hlavně ten Kuba z Prahy, ten tuhle taky nechal hrát, takže i jemu necháme zahrát. A pro všechny i Míro vám a vašim kolegům, všem kolegyním a taky tam, kde máte rozhlas všude. Po celé republice. A pro všechny to si necháme hrát. I pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Takže Helena Vondráčková je připravená. Vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

panu Bose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No sám bych to líp neřekl, přesně takové jsou naše písničky na přání. My jsme před malou chvíli odehráli písničku od kapely Opět a Hradeček, byla to Praha a bylo to na přání našeho posluchače, který tuhle písničku nechal zahrát jednak pro sebe, jednak pro nás, pro redakci, děkujeme, a pro všechny, kterým se líbí. Bohužel SMS-ka je moc dlouhá, nevešel se tam podpis, takže nevíme, kdo nám napsal, ale věřím, že poslouchal a je spokojen. Teď už tu máme další přání, tentokrát e-mailové od naší stálé dopisovatelky paní Sylvie, která nám píše: hezký podvečer. Dnes má 42. narozeniny český zpěvák Petr Poláček, známý ze Superstar. Může být jeho Srdce prodávám. Všem posluchačům Sylvie z Prahy. Nuže, tady je Petr Poláček.

0: Petr Poláček, přání od naší posluchačky paní Sylvie a teď tady máme dalšího pravidelného přispěvatele do našich písniček na přání, kterého vítám na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Míro, moc vás zdraví, Jirka, já vás moc zdravím do Liberce.
0: Taky zdravíme, povídejte, co budeme hrát, co se vybral tentokrát?
1: Ano, já bych vás poprosil švédskou dublou vítězku Eurovize Song Colorín s písničkou Tatu. No a já tuhle tu písničku věnuju nám všem, co si užíváme bezva léto. Samozřejmě zdravím vašeho kolegu Aleše, ať si s rodinkou užívají bezva dovolenou. A já samozřejmě vám všem do Liberce, všem posluchačům, a jelikož nám začíná zítra začíná nám nový pracovní týden, tak a do něho vkročíme správnou nohou. No a jak jsem se teďka zakoktal, tak jsem chtěl říct, že vlastně už je i druhá polovina prázdnin, takže ať si děti prázdniny užívají, počasí ještě se má být perfektní, takže a užívejte.
0: Doufám a věřím, že to všechno vyjde, co jste nám přál, děkujeme a mějte se hezky, zase nám brzy zavolejte, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel, ať se daří, naslyšenou, díky.
0: Děkuji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Minutu a půl po půl šesté na Českém rozhlase Liberec pokračují písničky na přání, pokračují dalším telefonním přáním. Já vás vítám ve vysílání, hezké odpoledne.
3: Já vás taky a říkám všem, vám přeju hezký den a další dny samozřejmě.
2: Tak jo, vybrali jsme písničku od Pavla Bobka, Dálniční hlídka. Jak říkám, po vzoru Čišníků, skvělá výtečná volba. Já věřím, že uděláte tuhle písničkou všem radost. Chcete ji poslat někomu jmenovitě? Já vím, že ano.
3: No, komu se líbí, tak ať si poslechne.
2: Dobře. Tak jo, tak gratulujeme ke všem úspěchům, ke kterým došlo ve vaší rodině v posledních dnech. Písnička je připravená, vy se mějte moc hezky, pozdravujte doma a brzy nám zase zavolejte. Hezký den a naslyšenou.
3: Dobře, ano.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

Velká klasika od Pavla Bobka, Dálniční hlídka. Posloucháte písničky na přání, za chviličku otevřeme poslední třetinu, máme tady další e-mail. Dobrý den, dopoledne jste hráli filmové songy, tak bych jeden moc pěkný ráda nechala zahrát pro všechny posluchače i vám v rozhlase. Od Tiny Turner, Golden Eye. No, těžko byste vybrala nějakou lepší z Bondovek, samozřejmě to je písnička, která zazněla ve stejnou jmené Bondovce. Posluchačka Hana nám děkuje za zahrání a já říkám, velmi rádo se stane.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.cz.
2: Tak já doufám, že i vy si užíváte vysílání našeho zámeckého léta. Ovšem, teď samozřejmě doufám, že si užíváte vysílání písniček na přání. Máme tady dalšího volajícího, kterého zdravím ve vysílání. Pěkné odpoledne.
3: Pěkné odpoledne, Míro, Petra, Alena ze Stelčevce. Zdraví do Liberce a celou vaší redakci. A dneska bychom si dali od Raduzy a od Bihodaňka Lochomont, takže bude to Božence Šárce, Jarče do Friedlandu, Jirkovi do Suchovršic, no, Hance Básnice, Maruce do Děčína, celý tý naší posluchačský partě.
2: A, jo, jo.
3: Ať se nám hezky vysílá a příjemný poslech přejeme.
2: Dneska hrajete dobře, Loch Lomond, nádherná písnička. Mějte se moc hezky a zase brzy naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkujem.

Takové byly dnešní písničky na přání. Odehráli jsme SMSky, odehráli jsme vaše e-mailová přání, několik z vás se dovolalo k nám do vysílání. Další možnost budete mít zase zítra, a to po 12. hodině u poledních písniček na přání. No a co vás dalšího čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? No, budou to samozřejmě další zprávy, které pro vás připravuje Hana Hauptoglová, no a pak už se můžete těšit na další zálety. Tak hezký poslech.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Most na silnici mezi Zákupy a Mimoní se od zítřka otevře pro dopravu. Ředitelem Šaldova divadla v Liberci je bývalý rektor JAMU Petr Michálek. Vstupné na jabloneckou přehlídku Křehká krása zdražilo a zítra čekáme převážně slunečno a teploty nad 30 stupni. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký nedělní podvečer přeje Hana Hopfoglová. Most na krajské silnici v Zákupech bude od zítřka průjezdní. Stavební firma dokončila hlavní část rekonstrukce historické stavby, kvůli které bylo od konce března přerušené dopravní spojení mezi Zákupy a Mimoní. Část autobusových spojů nahradily posílené vlakové linky. Situace se teď částečně obrátí. Od pondělí začne série výluk spojených s údržbou železniční trati mezi Českou Lípou a Libercem.
3: Jak uvedla společnost Idol, která v kraji spravuje hromadnou dopravu, první část je naplánovaná mezi Mimoní a Jabloním v Podještědí. Od 23. srpna se výluka na necelý týden rozšíří až do České Lípy. V daných úsecích budou rychlíky i regionální linky nahrazené autobusy. Platí to i pro zvláštní prázdninovou linku L24 z Liberce do Dox. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele Libereckého divadla nahradil Lindu Hejlovou Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Petr Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími 8 kandidáty. 49-letý rodák z Hradce Králové už vedl dvě jiná městská divadla. Od roku 2006 byl 6 let ředitelem v Děčíně a poté 12 let ve Zlíně. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou bude příští týden hostit 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká krása. Představí se na ní 5 výrobců nejen z Jablonecka. Přijedou například i z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. Za vstupenky letos lidé zaplatí 150 korun, o 30 korun víc než v loni. Dostanou se ale na více míst, jak popisuje místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
4: Bude přehrazená ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
2: Požár ve francouzském departmánu Var u Středozemního moře se zatím nešíří. Většina evakuačních opatření tak už neplatí. Podle agentury AFP to oznámil prefekt departmánu Simon Barber, podle kterého plameny sežehly 1800 hektarů půdy. Tamní hasičský sbor uvedl, že dostat požár pod kontrolou bude trvat ještě několik dní. V regionu jde o největší lesní požár od roku 1949. S hašením tam pomáhají i čeští hasiči.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, v údolích můžou teploty poklesnout až ke 12 stupňům a bude většinou polojasno. K ránu může přechodně být oblačno, nový týden ale u nás začne pod převážně jasnou až polojasnou oblohou, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a odpolední teploty stoupnou mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice. Od železničního přejezdu k odbočce do Luční ulice mohou tam výjíždět jen rezidenti a taky složky záchranného integrovaného systému.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Znám ho dlouhá léta jako horského vůdce s mezinárodní certifikací a taky jako jednoho z velmi úspěšných manažérů firmy prodávající outdoorové vybavení. Pak se mi na nějaký čas ztratil ze zřetele. A pak ho, dotazy kamarádů, typu už si viděla, co Janek dělá? Mým hostem v Záletech je dnes Janek Bednařík. Za svým jménem, kromě toho, že je horský vůdce, teď uvádí i husopas. Říká, že všechno má svůj čas a že příběh pro každého, pro lidi, kteří nemůžou být venku, dokáže přivést až k ním. Jestli nerozumíte té poslední větě, tak ji společně za malý okamžik a moc rádi vysvětlíme. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Většinu života strávil Janek Bednařík v horách, s lidmi na laně i sám. Lezl po skalách, lyžoval, toulal se v mrazu a větru. A svět mu dlouhá léta dával smysl. Když jsme se spolu naposledy viděli osobně, bylo to tuším někde u Ústí nad Labem, na Ferátě při natáčení pořadu s legendou Přes hory, kdy já a Mára Holeček jsme byli ti, které právě horský vůdce Janek Bednařík po Feratě vedl. No a dnes se po letech vidíme spolu v rozhlasovém studiu. Tak jsem moc ráda, Janku, že jsi přijal moje pozvání.
1: Děkuju moc.
0: Ty jsi byl tak trochu tajemný, když jsme se tě ptali na to, co teď budeš, když jsi opustil pozici manažera velké outdoorové firmy, co teď budeš dělat? Neřekl jsi toho moc.
1: No, neřekl, protože byste si mohli myslet, že jsem se úplně zbláznil, protože taková reakce byla, když jsem na to získával povolení, jakoby to trvalo celý rok a no, tak to jsem nechtěl riskovat naše přátelství.
0: Ne, já myslím, že bych tě nezavrhla. Případ toho, že jsi začal točit film, anebo primárně začal si létat s husami?
1: Ono to bylo tak, že já jsem věděl, že chci vychovat husy a zkusit je dotáhnout na jich, to znamená letět s nima na rogale. A na to, abych to mohl udělat, protože jsem úplně obyčejný člověk, tak jsem musel vymyslet projekt, aby se to celý zaplatilo, že rok nebude člověk chodit do práce. A samozřejmě ta cesta byla to sfilmovat a jakoby předpovědět, co by se všechno mohlo stát, aby se z toho třeba mohla to, jakoby se skládat film. No a to se mi povedlo. Povedlo se mi to nějakým způsobem naprojektovat, napsat nějaký předpoklad scénáře, co bych chtěl s těma husama dělat, sehnat na to vědecký projekt, bez toho to taky nešlo, a sehnat člověka, který to celý zaplatí.
0: Můžeme ho jmenovat?
1: Určitě, je to Franta Vrábel, bez kterého by to nevzniklo, takový český filantrop, který si právě nepotrpí moc na to, aby se vědělo, ale on už pomohl mnoha lidem v mnoha těžkých situacích, takže naprosto nezištně.
0: Co tě nejvíc překvapilo na tvém původním plánu týkajícího se tohoto projektu Hus?
1: No,
0: ve výsledku, jako co bylo jinak, jinými slovy?
1: No, tam bylo pořád něco jinak. Nejvíc mě překvapili tím, že já jsem si nastudoval všechno, co šlo, a to roky jsem se na to připravoval úplně v tichosti, o tom nikdo nevěděl, ani moje žena.
0: A to je lepší,
1: možná
0: jí bylo podezřelý,
1: ona viděla ty knížky o divokých husách, co si doma čtu, ale tak to brala, že si rád čtu jako různý knihy asi, ale nepojala podezření, no a já jsem se na to roky připravoval a myslel jsem si, že vím vše, a pak mě překvapilo, jak mě to zasáhlo opravdu hned od toho ve chvíli, kdy po čtvrtým dní člověk vidí v těch vejcích, když si vezmete mobil, rozsvítíte světlo a ve tmě vlastně na ten rozsvícený mobil položíte vejce, zakryjete dlaněmi a najednou vidíte cévy a srdce, a je to jako s dětma, najednou, když víte, že v tom vejci tepe život, tak i když člověk jde něco vyřizovat nebo něco chystat, tak najednou víte na pozadí, že tam něco prostě je, něco čeká, ten život už tam je a něco, z čeho se nedá vystoupit, že jiný rodič nebyl, jenom já v tu chvíli, už to bylo jasný.
0: Tak jaké knížky, Janku, čteš teď?
1: Teď
0: jako jinými slovy, jaký bude příští projekt?
1: Ne, to nesouvisí s projektem. To, co zrovna teďka čtu, tak já čtu hodně uchem, poslouchám jako audioknihy, když jezdím autem. A to, co teď zrovna čtu, není úplně nejveselější. No, teď čtu Orwella 1984, a tak to bych přeskočil. A z těch krásných knížek, co jsem četl, tak velmi mě zaujaly, Kde raci zpívají. To byla parádní knížka, to se mě líbila.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je horský vůdce dnes na přechodnou dobu a možná na dobu delší, než si teď dokáže představit i husopas. O husách mluvíme od samého začátku dnešní záletu. Tak teď jedna ukázka.
1: Znáte ten pocit, kdy život běží moc rychle a najednou si uvědomíte, že vám to nedává smysl? Já v tu chvíli potřeboval zastavit, ohlédnout se a zjistit, kudy dál. Vzpomněl jsem si na film o muži, který létal s husami. Přečetl jsem jeho knihu a zjistil jsem, že husy jsou nám blíž, než si myslíme. Mají paměť, emoce a vztahy na celý život. A tak jsem se stal husopasem. Zažili jsme vzlety i pády, napětí, smích i dojetí. A když přišel podzim, tak odlétli. Já zůstal. Zůstal jiný a probuzený. Celý příběh jsme zachytili s kamarádem Honzou na kameru, aby ho mohl sdílet s vámi. Je to příběh pro každého, kdo chce projít tu cestu se mnou. A také pro ty, kteří už nemohou být venku. Speciálně pro lidi v hospicích, kterým přivezu příběh až k ním.
2: Stala se taková věc, že táta od mojí ženy, tchán, tak on onemocněl fatálně a bylo jasné, že už tady dlouho nebude. No a tak byl v hospici a žena za ním s dětma jezdila, no a on mi jeden den telefonoval. A bylo to takový, že se chtěl rozloučit. A teď jsme se najednou bavili o věcech, o kterých bych, to s člověkem se nedostanete, to jsme se bavili nadřeň. Takové otázky, které opravdu člověk má možnost otevřít jednou za život, o konci života, o tom, co bude potom. A mně naskakovaly vzpomínky z toho husího projektu. Já jsem mu to vyprávěl vlastně o životě těch hus, že jsou podobní člověku, jak oni bojují jeden za druhýho, jak oni to mají s odchodem, jak oni prostě berou ten konec toho života, tu smrt. A to bylo zajímavé, že on poslouchal, byl dojatý a to byl hodinový prostě hovor. A další den mi volal zás. A to byly hodiny a hodiny, co jsme si protelefonovali. A on mě pak pozval a říkal, já tady nejsem sám, nás tady jde víc, jako co ještě vnímáme. A pojď nám to tady prostě odvyprávět. No. A já měl nějakých pár jenom fotek, který jsem mohl použít. Já si prostě 6 fotek a víceméně jsem jenom vyprávěl. A oni mi říkali, to bude na 4 hodinky, počítejte s tím, ti lidé už opravdu v tom terminálním stádiu mají bolesti, ale pár rychle to stojí a tak tam je tam dovezli do té společenské místnosti a vyprávěl a po ty 4 hodině jsem to ukončil a nějaké dotazy a oni se ptali a ptali se a ptali se, abych pokračoval a chtěli a tak jsem pokračoval a vždycky jsem to zastavil po dalších 4 hodině a byla z toho nakonec celá hodina, oni byli dojatí, opravdu slzeli a no zkrátka bylo vidět, že to zasáhlo a tím to skončilo. To bylo zajímavé, že jsem odjížděl a měl jsem takový dobrý pocit, jak když víte, a netušíte to, ale víte, že se něco dobrého opravdu povedlo, tak jsem tak jel domů a bylo o čem přemýšlet. A on mi potom volal, tchán, jako i další dny, ještě pár dní a moc děkoval a vyřizoval poděkování od ostatních a říkal mi, prosím tě, kup to, to musíš vyprávět ty, ten, kdo to prožil. Udělej to, jestli existuje možnost a dotáhni to. No. A to byl takový impuls poslední, že jsem se toho Franty potom zeptal a to už jsem navázal na to, co jsme se bavili. Mm-hmm. A rozjelo se to, co dělám teď. A promítám ve školách, promítám i v hospicích. Mám na to velmi pozitivní reakce a sám jsem překvapený, kam mě ty husy jako dotáhly, protože já opravdu letím na té vlně, oni letí, já jsem jen asi jenom vezu a čekám a jenom žasnu, kam se dostávám.
0: A ty to ještě neznáš, když opustí děti domov, jak to vypadá. Možná to máš taky trénink na to, když už teď husy odletěly, když jednou odejdou děti z domova. Dá se to s tím asi úplně jako jednoznačně přirovnat, ne? Tam asi nic nefalíruje.
2: No přesně, já to samozřejmě nemůžu stoprocentně srovnat, to dokud to člověk neprožije,
0: takže, neví.
2: Ale bylo to tak, že já jsem je nakonec vypouštěl, nebyl jsem schopný s nima doletět na ten, protože ten průběh byl dramatický a nakonec to vedlo, jakoby, ten výsledek byl takový, že všechno se mi je podařilo naučit, i přes opravdu obtíže velké, tak to dopadlo dobře v tom, že všechno se mi naučil, ale zbývalo ještě dát to nejtěžší, vypustit je do divokého hejna.

0: Ta polovina se vypustila sama, to byly ty čtyři nejsilnější, a polovina to úplně na poprvé nezvládla. No, a ty jsem naložil a odvezl jsem je pak na Jižní Moravu a trávil jsem
1: se. Aby to měli blíž.
0: Tam je největší kolonie těch hus. A některý z nich dokonce ani neodlítají na jich, takže jsem si říkal, že se to nepovede, tak tam tu zimu stráví a prostě povede se to později. No a měl jsem štěstí na člověka, který v Brně dělá sokolníka na letišti. Ten se husám, nebo jako obecně dravcům a mimo jiné i husám věnoval celý život, a ten teda husy nadřazuje nad všechny úplně a vyzná se v nich, a ten se postaral o to, že se vypustili dobře, poradil mi, jak na to. V podstatě to vyžaduje čas, aby si zvykli na to místo, musí hojně trávit. V blízkosti toho hejna, a ono je to jako když třeba se člověk přestěhuje do nového místa, tak to hejno nepřijme jednoduše nové jakoby příchozí husy, takže oni dostanou nářez. Oni mají mezi sebou hierarchii a teď mají prostor na to si to vyjasnit, tak dobře přicházíte, a oni doslova se s nima všichni poperou. A na to musí být ty husy silný a sebevědomí a musí být vybavený tím, že se prostě, že odolají, musí mít odolnost velkou. No a to se podařilo těm čtyřem v tom českém ráji a odletěli s tím hejnem potom na jich. No a ten zbytek jsem dovezl na Jižní Moravu a po cestě jsem se jim ještě věnoval. Jeli jsme dlouho takový road trip, zastavovali jsme, spal jsem s nima venku, lítali se mi, vraceli se a zase mezi nima se vytvořil jeden, který začal táhnout. Byl takový ochranář toho hejna. No a když to řeknu ve zkratce, tak v podstatě jsem plánoval několik týdnů strávit s nima na těch novomlýnských nádržích a být tam s nimi, aby si zvykli a postupně jako odejít a zmizet. No a oni hned po prvním dní už se mnou nevystoupili z té vody a opravdu tam chtěli zůstat. No a ten Pepa Sokolník tak mi hned říkal, tak teď musíš jet, oni s tebou nechtějí už, jeď a už se nevracej, já ti budu říkat, jako, jak to s nima je. A po čtyřech dnech se připojili. No, se připojili do toho hejna a povedlo se to. Takže na podruhé to zvládli.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Leny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes horský vůdce toho času husopas Janek Bednařík. Celou dobu přemýšlím, že je mi líto, že filmový materiál, a to není poprvé s tvými husami, nemůže mít i svoji vůni, tak jak voní husy.
2: To je krásný dotaz. Děkuju. No, to mě překvapilo, že mě teda vonili velmi. Samozřejmě každý den, nejmíň každý druhý den se mi měnil po destilku, tak asi by to bylo jinak, kdybych ji neměnil, no, ale to bylo jenom ve voliéře, protože ve voliéře jsem je měl přes noc a ne z důvodu, že bych je chtěl nějakým způsobem si jako věznit a vlastnit. Oni byli divoký, ale bylo to proto, že to přes noc chránilo před liškama a před kunama, takže to bylo jenom z důvodu ochrany a přes den byli úplně volně a toulali jsme se krajinou, no, a oni jako... Je to pravda, že to se mi vrací občas ta vůně a mě teda voněli krásně, tak jak...
1: Vybavíš se to teď?
2: Jo, vybavím. A to prostě vůbec, jako to nebylo jak z nějakého velkochovu. Prostě mají svoji vůni tak jako pes třeba nebo kůň, tak lidé, co mají koně nebo psi, tak mě chápou. Prostě oni mají svoji vůni, nebyl to zápach.
1: To létání, vlastně i příčina toho pádu, který jsi měl, tak vlastně bylo to, že husy mají jinou pádovou rychlost než rogalo, se kterým jsi létal.
2: To je krásně řečeno, je to tak.
1: Je to terminologicky letecky správně.
2: To byla moje chyba, protože většina lidí, co se husám věnovali a dali pokus o to s nima létat, tak většině se to nepovedlo. Povedlo se to opravdu jenom asi 4 lidem. Možná 5, a oni používají berněšky. Tyhle ty husy, které v Evropě člověk může vychovat a vypustit, a které jsou tu původní, tak to jsou ti paličáci, to jsou ti jezevčíci. No. A ty knihy všechny, které já jsem četl a rady, které jsem přijímal od lidí, kterým se to povedlo, tak samozřejmě měli berněšky, no a podle toho jsem postavil křídlo, protože křídla dneska rogala lítají 150-160 km za hodinu, ale ty husy 60 na začátku, když jsou mladý, 60 km, ale potom už zvládají 90. Mm-hmm. No a tyhle ty, co jsem měl já, ty jezevčíky evropský, tak oni ale začínají na 55 zhruba, 50-55, no a to já jsem netušil, protože jsem to měl, jo, a zjistil jsem to až, když jsem s nimi letěl poprvé, no a takže bylo po projektu a byl konec. A nebo jsem nad tím přemýšlel celou dobu, že když jsme trénovali ještě na zemi, kdy oni jenom, já jsem jel rovně a nabral jsem tu vzletovou rychlost, což byla u rogala 60, ale nevzlítl jsem a pak už jsem jenom zabrzdil na konci dráhy a zase oni vedle mě přistáli. A ve chvíli, kdy jsem viděl, že už udělají okruh a je čas s nima vzlítnout, tak v tu chvíli jsem to napálil, že vzletěl jsem a to rogalo letělo 65-70, letěl jsem jim. No a mně došlo, že když jsem jezdil s nima na zemi, tak to fakt krátkodobě zvládli, že sprintují na těch 60. No a já jsem se tehdy rozhodl, protože už jsem je viděl, několik případů se už událo, když jsem viděl, jak oni se neopouští v nouzi, to nikdy neudělají. I když se něco podělají, jsou zranění a tak dál, tak oni prostě vždycky se neopustí a pomáhají si za každou cenu, i když by to stálo život tomu, kdo pomáhá. Mm-hmm. A to už bylo tak silný, že po těch 3 měsících člověk je má jak vlastní děti a já jsem si říkal, a o co jde, tak já zkusím lítat bez nich a natrénovat prostě...
1: Minimálku.
2: Ano, minimálku pomalu. No a to nebylo nic jako nic moudrýho.
1: Jo. To nebylo.
2: To byl jako risk pade na pade, ale natrénoval jsem to bez nich. Opravdu to byly desítky a desítky letů za celý ten den od rána do večera a večer jsem pak letěl s nima a oni se udrželi. Mm-hmm. A tak jsem dával den za dnem, až jsme byli prostě zhruba na týdnu a já najednou už byl ve euforii, že to půjde. Mm-hmm. A že to dotáhnu a že jsem přelstil tu fyziku. No a ne, mm-hmm. nepřelstil. Pak jsem spadl, protože byl let, kdy to nešlo ideálně, oni se oddělili a já jsem se rozhodl, že udělám ostřejší zatáčku, aby se neoddělili.
1: Přetáhl
2: jsem to, no. Mm-hmm. A samozřejmě zmenší se, no, nemusím ti nic říkat. Mm-hmm. Jo. V tu chvíli jde člověk rychle k zemi a lítat pomalu a nízko.
1: Se nemá.
2: To je hloupost.
1: Je něco, co si o husách, co si neřek? Něco, co jsi si tajil a já budu mít tu čest, že to uslyším jako první? Naši posluchači tedy k tomu taky?
2: Určitě. To se snažím do každého rozhovoru něco takového schovat.
1: Tak pojďme jeden záletový.
2: No tak ty husy mě ovlivnily v mnoha věcech a přicházím na to dodnes, i po 3 letech. To, co jsem zmínil mockrát, je ta pozornost vůči dětem, ale i vůči ostatním lidem a i třeba vůči ženě mojí. A změnil jsem jednu věc, která vždycky, když jsem měl nějaké jednání nebo něco neodkladného a ona mi volala, tak jsem to bral a přece se ještě dneska zavoláme. A já jsem to vytípnul, ten hovor, s tím, že se jí ozvu později. A to třeba až pak pozdě večer, anebo jsem pak už ani třeba nezavolal. Ale zkrátka, jí jsem vždycky odložil. Zatímco, když mě volali obchodní partneři, tak jsem to bral, teď to musím vzít. A vlastně, a teď jsem si uvědomil díky těm husám, že to dělám přesně naopak. Teď to je tak, že opravdu, i když je to trapný, jsem v důležitém hovoru s někým, kdo nemá moc čas, je to prostě třeba obchodní partner, prostě je to něco důležitého, ale z pohledu toho biznisu, toho uživení jakoby té rodiny, když to vezmu úplně nahrubo, a ona mi zavolá, tak já to vezmu vždycky. A řeknu, omlouvám se, to je důležitý, vezmu to a řeknu, v jaké jsem situaci, ale odpovím, pokud je to akutní, pokračuj. A ona většinou si nechá zavolat za hodinku, ale už se stalo, že pokračovala. A teď už mi začínají volat i děti a samozřejmě mají svoje problémy, které z našeho pohledu jsou velmi banální, že ze školy něco se událo a teď chtějí se svěřit. A vždycky to vezmu a vždycky to vyslechnu. Tak to mě tak vylepšilo život. A nečekal jsem, no a za to můžou husy.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: patří mezi, píše se na webu jednoho skalpinistického festivalu, staré bardy české vůdcovské komunity. V roce 2003 proklouzl hned do prvního výcvikového kurzu tehdy nově vznikající České asociace horských vůdců a od té doby toho na horách prožil opravdu mnoho. Už jako malý kluk, a teď jsou uvozovky, jsem snil o tom, že zkusím heliskiing a Prašan v Kanadě. Když jsem si tedy dokončil vzdělání, myšleno vzdělání horského vůdce, zbalil jsem se a vyrazil. První přivítání nebylo právě vstřícné, odpovědí ve všech agenturách bylo, že Evropany neberou. Tak fakt, ale dostal jsi se a byl jsi v Kanadě dlouhou dobu.
1: Ano, to je, s těma vůdcema je to tak, že já jsem produkt prostě té komunistické výchovy a éry a já jsem do školy chodil a měl jsem dobrý známky, ale protože jsem, to bylo ze strachu. Mm-hmm. Že jsem se bál mít špatný známky a pořád dneska se bude psát písemka a prostě všichni jsme nosili v tělocviku stejný trenýrky, stejný prostě. Byli jsme jak kdyby frézování, jak to říct. A já jsem opravdu produkt tohodle toho a v hodně věcích jsem se bál a neměl jsem ani sebevědomí. To prostě byl výsledek toho školství. A pak najednou, protože to byl můj sen od malička opravdu být něco jako horský vůdce, a časem se to zhmotnilo a mně se to povedlo. A najednou, když jsem dělal toho horského vůdce, tu školu horských vůdců, tak jsem poprvé v životě zažil, jak to má být. Mm. Že mě to bavilo. I ty věci, které se mě úplně jako netýkaly, tak jsem najednou chápal, že to je součást toho povolání, zaměstnání a hrozně mě to bavilo. Takže jsem zažil a přál bych to každému, jaký to je, studovat nebo dělat něco, co si moc přejet. Prostě bylo to. To bylo, ta energie je úplně jiná, kterou toho člověk dává. No a pak jsem měl štěstí na dva lidi, kteří si nechali přezdívat dědeček, babička, ti prošli druhou světovou válkou a my jsme s nimi trávili hodně času, prostě veškerý volný dny a prázdniny s bráchou a ti třeba nás naučili, že není problém, který by neměl řešení a už vůbec není problém, se kterým bychom za nima nemohli přijít a přitom nás jako nechávali dost volně, měli jsme hodně důvěry, my jsme stanovali ve Vinohradě, prostě nechodili jsme spát ani domů a byli jsme přitom ještě děcka. A to oni nějakým způsobem zvládali, no a to mě vedlo k tomu, že pak jsem se nebál jít si za tím svým snem toho horského vůdce a ono se to naplnilo i tou, když to bylo nepravděpodobné v té Kanadě. Tam byla mix štěstí velkého a ty drzosti. A ono mi to vyšlo a ono to na ty lidi funguje. Prostě jsem přijel, i když mi napsali nejezdí. A já tam najednou byl. Jeden z nich z těch šéfů kontroloval odeslaný e-maily, když mi psal, abych tam nejezdil. Říkám, mě to ne, jako ti to nepřišlo? No, přišlo, no.
0: Ale
1: chodil jsem tam a najednou a to už prostě zase vás vede ruka toho osudu. Najednou se udělalo někde nějaký místo jenom na trénink před sezónou, oni mě vzali. Ten trénink dopadl dobře, ti vůdci, co tam trénovali, se za mě přimlouvali, že jim přijdu zajímavý a že bych mohl být užitečný pro tu společnost a oni to vyzkoušeli, prostě dali mě jenom jakoby jednu práci a to byl zrovna majitel té společnosti, no a ten pak přišel a říkal tomu šéfovi, hele, ale on ten Evropan, on je trochu jiný a to by se nám mohlo hodit, dej mu, rozepiš mu šichty a najednou jsem to měl.
0: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Oklikou přes hory se v rozhovoru s Jankem Bednaříkem, horským vůdcem a husopasem toho času, bavím v záletech. A pořád mě ještě láká zákulisí toho filmu, těch scén, které jste natočili. Když jsi poprvé přišel za svým kameramanem s nápadem, ty člověče, mám tady tohle téma, co ti řekl?
2: Já si to pamatuju přesně, ale nevím, jestli by Honza chtěl to...
1: Aby se to řeklo na hlas.
2: Ale v zásadě mě jako poděkoval, že se mu to líbí velmi. No a to jsem nečekal. A to potom šlo jak červená nit, protože on z mýho pohledu to je jako geniální kameraman, on toho moc nenamluví, ale má fantastický oko a poznámky a postřehy. A my jsme byli dva. Jo, jenom já a on a vlastně jsme to celý točili takto ve dvou a ještě nám teda pomáhala jedna ukrajinská uprchlice, to bylo v roce 2022, tak to byla taková babička Ludmila, která utekla se vnoučaty a byla na tom hodně mizerně a jí ty husy vrátili chuť do života a ona mi s ním taky pomáhala od začátku, takže my jsme byli jakoby takto ve třech. A on teda mě prostě tím žil. Fantasticky, on to prožíval a taky hodně ho obdivuju za to, jak on byl ochotný si sednout na to rogalo třeba i ve dvou a prostě letět a no, a Honza je přesně ten, který neváhá vlézt do vody, prostě dát kameru pod vodu, najít si to správné místo, vylézt někam na nějaký nepříjemný místo, je na autě, takové to prostě 33 let starý obytňák, Mercedes, prostě diesel bez turba, tak to bylo takový historický auto, ve kterým jsem s těma husama ten čas strávil a jezdil tou krajinou a on neváhal vylézt úplně nahoru, kde to prostě nebylo místo s kamerou a natáčel za jízdy vlastně. A kdybych udělal ostřejší zatáčku, tak spadne, no, ale to byl Honza prostě. No ne, tam jdu a to natočíme. To mě obohatilo, protože jsem si uvědomil, že když bude jednou konec, a budu to vědět, že je konec, tak jsem si uvědomil, že když zavřu oči a pustím si ten životní film, tak mi tam určitě nenaskočí nějaká excelová tabulka, kde se mě podařil úplně skvělý obchod.
1: Business.
2: Tak to vůbec, ani nějaký, co se mě podařilo vyjednat, tak to vím, že to tam nenaskočí, protože já to zažíval s těma husama, že vlastně se ty moje myšlenky toulaly úplně na místa, do vzpomínek, kde jsem ani netušil, že ve mně jsou. A to natáčení patří mezi ně. No, určitě, jak jsme s Honzou Hřihou třeba lezli na El Capitána.
1: Ty mi vidíš do notebooku teď? Já teď jsem tady odlistovala na moment své přípravy, kde mám napsáno nezapomeň na El Capitána s nevědomým Honzou Hřihou.
2: Tak tohle se mi určitě vrátí, protože tam je taky, to je těžko uchopitelný slovem, ale tam jsem viděl, jak to tomu člověku dělá radost a to byla sdílené, že my jsme, to bylo dobrodružství pro všechny a taky jsme šli na hranu. Tak tohle se mi určitě vynoří a s těma husama a s Honzou těch momentů je strašně moc.
1: Janek Bednařík, posloucháte Zálety.

0: Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech, horský vůdce a svého času i muž, který se věnoval létání s husami. Teď se věnuješ znovu práci s klienty. Přece jenom neběhá ti po hlavě ještě nějaká věc, o které víš, že ji určitě chceš stihnout udělat?
1: To si mě asi zase najde. No teď opravdu neběhá, ale to si mě najde. No teď jako se rozbíhá právě promítání ve školách, jak bavili jsme se i ty hospici a obecně i pro veřejnost. A to je úplně na samém začátku a to já jenom jako se zatajeným dechem pozoruju, co ty husy dokážou, kam mě táhnou. A vím, že něco zas určitě přijde, ale to já nedovedu předpovědět. No. Jako takhle nemám momentálně plán.
0: A co vlastně máme hledat na webu, abychom se o tom, jak pokračuje tvůj projekt, dozvěděli? Husopas.cz?
1: Husopas.cz je na tom webu Voděrátky, což je úžasné místo, fantastický, se stejným příběhem, s podobným. No a tam lze najít, kde všude promítám a kdy. Mm-hmm. A ten příběh stojí za to slyšet. Mě to samotného jako dostává, jak prostě lidi 90 minut sedí, poslouchají a jak jsou potom zasažení. No, je tam víc věcí, než dokážu sdělit, evidentně.
0: Já rozumím. Umělá inteligence pokládá vždycky poslední otázku Záletu. Tak teď ji dejme prostor. A ptá se, kdyby, Janko, vaše husy mohly říct jednu větu o vás, co by o vás vaše husy řekly?
1: No, já doufám, že by řekli táta.
0: Výstižné. Když jsem před časem mluvila s Richardem Konkolským, říkala jsem, chcete-li vidět ženu, která má svatozář a Richarda Konkolského nechala svobodně plout kolem světa, podívejte se na jeho web. Když byste chtěli potkat vlastně paní Bednaříkovou, nevím, ale Jankovou ženu, paní Bednaříkovou v Zásisí.
1: Ano,
0: když
1: ano.
0: Už spolu máte tři děti.
1: Markéta, ano.
0: Marketu. Tak já nevím, nebudeme prozrazovat, ale existuje další svatá žena, která dává prostor svému muži, Markéta.
1: Přesně tak. A to je pro ženský, kdykoliv budete mít pocit, že ten váš chlap, že už se to s ním nedá vydržet, tak si vzpomeňte na to, že taky byl chlap, který přišel dom, že bude mít husy, že už nepůjde do práce, bude mít husy. Takže si myslím, že je furt dobrý.
0: Dobře, říkám si to nahlas a napíšu si to do diáře. Janku, moc děkuji za inspiraci, kterou dáváš a naději, kterou dáváš lidem, když už třeba ten osud k ním není úplně v ten daný moment milostiv, a i lidem, kteří mají ještě lecos před sebou. Tak šťastné lety a šťastné cesty a bezpečné návraty.
1: Děkuju a tobě taky, Alenko.
0: Moc mě těšilo. Janek Bednařík, můj dnešní host v Záletech. Krásnou neděli společně přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Muže obviněného ze sexuálních napadení v Jablonecké mšině poslal soud do vazby. Radnice v Doxech získala dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v hotelích a apartmánech. Převážně slunečno a teploty přes 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký nedělní podvečer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok a znásilnění mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Kriminalisté muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Podle policejní mluvčí je možné, že muž napadl více žen, platí tedy stále výzva, aby se případné oběti násilníka policii přihlásili. Město Doxy v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Získalo na to dotaci 6,5 milionu korun z modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady pravděpodobně přesáhnou 13 milionů.
2: Jak popsal Jakub Dering z investičního oddělení, staré lampy budou nahrazené za úspornější LED zdroje, někde se svítidla doplní a bude nutné opravit i rozvaděče a další prvky. Na rekonstrukci osvětlení naváže vybudování nového varovného informačního systému, na které město z Ministerstva životního prostředí dostane přibližně polovinu ze zhruba 10milionových nákladů. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v některých hotelích. V letním období se podle nich snadno šíří, a to i v čistých prostorách. Cestovatelé by si proto měli vždy zkontrolovat hotelový pokoj. Dospělá štěnice je přibližně 5 až 7 mm dlouhá, má oválné tělo a červenohnědou barvu. Pokračuje mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
3: Pokoji svá zavazadla nepokládejte na postel či koberec, ale na vyvýšené místo, například na polici nebo na stůl. Oblečení nechávejte pokud možno v uzavřeném kufru a před odjezdem zavazadla zkontrolujte, zejména švy, kapsy a zipy.
0: Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci Balci Rossi v centru Moskvy zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Dalších 21 lidí je zraněných. Ruské úřady pokračují ve vyšetřování, podrobnosti zatím nezveřejnili.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno a teploty klesnou mezi 18 a 15 stupňů, v údolích až ke 12 stupňům. Brzy ráno může být až oblačno, 1. srpnové pondělí ale bude převážně slunečné, čekáme jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne naměříme 30 až 33, na Českolipsku až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 3. třídy z Dolních Pasek do Modlibohova. U odbočky na Světlou pod Ještědem zasahují záchranáři u nehody cyklisty. A v Liberci je až do dnešní půlnoci kvůli opravě povrchu uzavřená frekventovaná železná ulice v horním centru města. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sněch gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
2: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
3: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
3: 68.
1: A vám, Iveto?
2: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
3: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty

děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období, že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat, a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to

0: Období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu, a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
1: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
0: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
1: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
2: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v LPD, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělé děti. Že? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátcem v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně, co. Já to mám to takhle jeden ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi to nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je Den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
1: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čískovicích v severních Čechách.
0: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
1: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program k Dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
0: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
1: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
0: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
1: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
0: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
1: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
0: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
1: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví, ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
0: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
1: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka Vídiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaž a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa. Takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datováno jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, nebo máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neshromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilií, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu.
2: To je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste, uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí, ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její

0: do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde, jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jako sem na zámek?
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

0: V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem bydlel nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo, kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne. Ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní. A jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 stroků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
2: To je
3: zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce.

0: dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
0: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
0: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
2: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
0: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi třemi, čtyřmi druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kysela.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježišmane, ze zelím. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš. No, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek.
2: A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: největší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelí tady tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: To jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No. Ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá měna.
9: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
9: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To.
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
9: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
10: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam P navíc. To je jasný. To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
6: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je.
4: Tak
9: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, že chválili, tato si přesně vzpomínám.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci. Opravuji, Bídníci. V rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Linolea Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící po noci, pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy zázrak

0: nám zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Stal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
0: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
2: Kergel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstok tsot.
3: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
2: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku? A vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to fungovalo. Měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do literatury.
2: Jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Zdraví jako
6: říká. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, zbyste jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no? Jo? No?
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posívá se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
9: Pro mě teda...
8: Kromě hudebníků.
2: Ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící. To myslíme jako pozor, jo.
7: A co kytarist, teď ho potřebuji taky. Klavirist, teď to říkáš, no já...
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Ripotoku šiju raki, rano traki, večer fraki.
1: Mana, mana.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
2: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... T- Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, i já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka, a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení.
0: Víte,
1: pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli, i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně, a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je, a tak se rozbujela naše fantazie, to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte... Vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní.
1: Ale vzpomněla jsem si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuju i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku, ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, už jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem

0: malá?
1: Joo. No, takže smutné věci na to nerada vzpomínám, ale bohužel. Co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je líto. Upřímně vám řečenou, řeknu lítom, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici, no hned před dvůr jsme měli kraví, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají, že?
2: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Hráli jsme si nejradši, jsme si natrhali pampelišky a hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznají a ani nemůžou znat. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
2: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu tři do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
2: Já myslím, že já nemůžu říct, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
2: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte si pohádky, jo, ten samý, ten, se to jmenuje, no, ten lítající, až nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Celkama a já, že motýl Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
2: No víte, já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
2: A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil. A svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby.
2: Kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. Až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Vodu bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
2: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
2: Ty potřebujeme vždycky.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k noční lince, ale především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala ze svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno.
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirkol první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který měl udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No děkuji vám za to.
1: To by mě právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje. I když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal. My jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju, laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, kdy jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba o Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Dano, nevzala brýle, takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie, a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Cáp, zita... Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla? Jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. A to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bletky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři bylo, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala rýtka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo, anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnula. No ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Hmm. Ale my jsme na to měli namalovaný. Náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánky, a teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírku, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s koukama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba naschovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: A to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. Zimně jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby to já na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, naschovávanou, nahoněnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin a tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roku. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, na honěnou, na schovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle Cčka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou vám řeknu příběh. Maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte, v lese světlušky, tak my za ním jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečku.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství. A mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu, pohybové aktivity, chápu, míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky, všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje mláti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba leky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale

0: je tady u nás postrání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky. Mm-hmm. Jo, a prostě uvařili vodu i bez soli, prostě uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježiš, no, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak oni sedl, tak mu dali ze pár raků, že to byla strašně dobro, to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
1: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
0: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
1: Ano, ano.
0: To masíčko a takže jo, to jsme oni tak dali takhle, jakože jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo, za to tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátký. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
1: Jej.
0: Nábojníci do toho, oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa tříli do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a že věci tam těmi kloci, oni tam tříli do stromu, pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral, zmrzkal je. A on dělal tenkrát tady, říkal, kde přímo, ale byl ve fabrice, on to nažavil, dal to do toho, a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku, jo. On to s Bucharem, on to Bucharem nažavil, a Bucharem to sklal do kostky, tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů, oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřihlo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
1: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
0: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně. A říkali, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně. Protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci nenašli, jo. A oni to prostě nějak kluci složili. A pak sosed Cernec naproti, ona to sedl, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo. Ale to byl motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod u motoru.
1: Jo,
0: nějaký ten Triumf, nebo prostě.
1: Jo.
0: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na trakturek.
1: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
0: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl jsem 15, jo. To byli malí kluci, jo, a to stejno z toho pistolí,
1: no. No, to už je trošku horší zábava.
0: Ale dívejte, ve městě
1: se
0: děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
1: Jo, anebo v obecné škole.
0: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčudy si kopali do německé helmy, no.
1: Jo, jo.
0: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
1: No, na...
0: No, dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte synchronu a dáváte to po stromy.
1: Ano, ano.
0: Protože to hodí nejlíp. Ano. Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem
1: ne, vůbec, absolutně ne.
0: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i

0: takhle.
1: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha, mnoha míst a z mnoha zdrojů, podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože to já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte si nás skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Mimo ta hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byly akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný. A pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma. Jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Neříkám, moc... že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mívali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochu asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili syna jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovice píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály, jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu, taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu, nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, s kterým mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše: přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí, ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a z lásky jsem jí udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrávat k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: jabka v županu.
1: No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali, a tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuji vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých různých na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako věci, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně, jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no, no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák, no a to prostě, to se muselo udělat. Mm. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Mm. Jo, takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhu, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
0: No jako tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. A my jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak no. se dával na zvůz. A já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Bezbytová byl kopeček, tak jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, my jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ti naučáky, kteří poslouchají, protože i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím Zona Loučan do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/lomítko/linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského, objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten kožík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, taky nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řeku, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč by ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, k švestkovým knedlíky mu

0: horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
1: No ano! No. Ano, asi jo, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu, se přiznám, že taky vím, jak je to.
2: A to je moderní trapný teorie.
0: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
2: Prostě. A ta se objevovala v literatuře.
1: No ne, ale už něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím voširným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknu, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu, ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
0: V té ženě.
1: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
2: Ano.
1: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
2: Vy popíráte vlastně to sloveso.
1: Ano.
2: Ne ten fakt, ano, ale to
1: ano,
2: sloveso.
1: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, ano, ano. Naopak. Ježišmarja,
2: to není sloveso vlastně.
1: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No, ano, no i z SS-áku odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že za věrnost, bo by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
0: Vy jste mě úplně rozložil.
1: Já jsem rozložený.
2: Já se vás taky jako zinu, ano.
1: Tak mě vrožte cigaretu.
0: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak ano. Já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
2: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
1: Ano, to už je velice špatný, ale to je skutečně
2: špatný. To je špatný, no.
1: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
0: No a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
1: co dělají ženy.
0: Ano.
1: Je doma a je-li doma, je doma sama.
0: Ano.
2: Že bychom si šli
1: zatrvat. Není sama, s kým je.
0: A dozvíme
1: se to. A jestli s někým je, jaký je.
0: Ano.
1: A jestliže je takovej, co dělají?
0: A uvědomil jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
1: Jistě, že jo. No jistě.
0: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
1: Ano. Nikdy se to velmi správně.
2: To je a naplně vás to
1: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
0: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
2: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
0: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena, ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
2: To se nejsem jist,
1: já si, pardon, abych vám...
2: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
0: Ne, pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
1: Co jste, já jsem neposlech.
0: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji auto, schovávám.

0: Mám se za autora Eisenk například, tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
1: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
2: Vyjdeme-li skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním, vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
0: Ano, to není méně.
2: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
0: rovné. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrává.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřej si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: Takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice. Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záliby. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do palen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby ji zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.